0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte. Rádio Haná.

0: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Podezření na zbytečné operace ve fakultní nemocnici Olomouc prověřuje vedle policie, nově také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zjišťují, zda v letech 2015 až 2025 nedostali někteří pacienti se srdečními problémy ve fakultní nemocnici Olomouc bezdůvodně podkožní defibrilátor. Nemocnice pochybení odmítá s tím, že lékaři vpravovali přístroje jen těm pacientům, kteří je skutečně potřebovali. Všeobecná zdravotní pojišťovna nyní kontroluje dokumentaci stovek klientů. Výsledky má mít na podzim, píše o tom ČTK a další detaily má web report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Na prodej je známý kemp v Mohelnici. Jak píše deník, nabídku k odkupu kempu Morava dostalo i město. Jde o návrh na přednostní odkup. Zástupce města bude s vlastnickou firmou jednat.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: 9 z 10 dětí se dostalo na 4letý obor středních škol hned v prvním kole přijímaček. Střední školy přijali přesně 116 929 uchazečů. Kdo přijat nebyl, může se od 19. května hlásit do druhého kola přijímaček v systému Tipsy.cz.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sigmy Olomouc zvítězili v úvodním utkání finále nadstavby o 7. až 10. místo v Karviné 3-1. Hanáci přitom od 12. minuty prohrávali po gólu Karviné. Ještě do přestávky ale vyrovnal Růsek. Po změně stran otočil skóre Lurving a v nastavení pečetil výhru Mikulenka. Sigma si tak do odvety veze dvoubrankový náskok.
1: Počasí.
2: Mokrý máj ve 100 doleraj. Na Hané čekáme během pondělí doznívající déšť, zpočátku oblačno až zataženo, později až polojasno. Teploty už o pár stupňů vyšší, kolem 17 stupňů Celsia. Během nového týdne teploty porostou dál, postupně i nad 20 stupňů. Zpočátku však hlavně rána zůstanou chladná i s přízemními mrazíky.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Beberani, dneska si užíváte menší i větší úspěchy. Býci, vy dostanete lekci, která vás ovšem posune dál. Blíženci, opět se vám potvrdím, že někdy je lepší mlčet. Hradci, projdu.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když ji začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Cestovní pas Jamese Bonda, Daniela Craiga, není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace, zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauryn Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012, tady je Adele a tady je bondovka Skyfall.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Haná právě teď.

0: Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Haná.
1: Rádio Haná.
2: Když se mi něco povede, vždycky se bojím, že to ztratím.
3: Já tě miluju. Moc tě miluju.
2: Tak teď.

0: nemôžem zažívať. Takže si musíš najít niekoho iného.
1: Vždyť mám přece tebe.
0: Co pak jsem blázen? Jsem Oda May Brownová a nesu vám vzkaz otce Mauita.

0: Jsem je tu.
1: Jseme?
2: Sedím vedle ní.
1: Sedí vedle tebe.
0: Jseme, cítíš mě?
2: Cítím tě srdcem.
1: Cítí tě srdcem.
2: Kdybych tě tak aspoň mohl ještě jednou obejmout.

0: pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Vaudiš. Tondo, jaký bude tento týden?
1: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Týden je to rychlý, zejména ve čtvrtek a pátek, jako kdyby se toho dělo příliš mnoho a příliš rychle. Pro citově založené posluchače, či spíše posluchačky, tu vidím i tendenci k zamilovávání se, chce se mi říct, do kohokoliv. I tímto způsobem je tento týden vlastně ošemetný, než kvůli potenciálně prekérní. Bylo by výhodou...
0: Co nám může pomoci?
1: Držet dlouhodobé cíle, vědět, kam směřuji, co chci dosáhnout, protože jinak tento týden může člověku ty hračky hodně rozházet.
0: Díky za to, zrychlený a také plný lásky má být podle hvězd týden od 18. května. Každé pondělí s námi vysílá astrolog Tonda Vaudiš. Díky za to.
1: Děkuju, zdravím.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
4: Rádio Haná.
3: Tady jsou Hanáci. Hrajeme doma i při práci.

0: počasí.
1: Mokrý máj, vesto doleraj. Na Hané čekáme během pondělí doznívající déšť, zpočátku oblačno až zataženo, později.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, dneska si užíváte menší i větší úspěchy. Býci, vy dostanete lekci, která vás ovšem posune dál. Blíženci, opět se vám potvrdím, že někdy je lepší mlčet. Radci, pro jistotu se obrňte trpělivostí a klidem. Lvi, všechno si umíte zorganizovat s jistotou sobě vlastní. Pany, i když jsou termíny šibeniční, svoje úkoly dokončíte. Váhy, vy si dneska domluvíte a vyladíte spoustu věcí. Štíři, vypusťte z hlavy veškerá trápení. Střelci, vždycky se vyplatí, když jednáte na rovinu. Kozorozi, jsou před vámi velmi zajímavé výzvy. Vodnáři, dnešek přeje novým startům. A co my ryby? Prý zažíváme tvůrčí rozmach, takže se možná pustíme do nových plánů.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete

0: práce.
1: Slyšíte to? To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekr.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu,
2: to jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio,
2: zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana.
2: Posloucháte Rádio Hana.
1: Hezké ráno.

0: kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
1: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
2: Radio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio Hana.
1: Ráno je

0: Radio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: 5.56, dobré ráno, s vámi Rádio Hana.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: My se s tím pošastáme hudebně vůbec nebudeme mazlit, dáme si Donu Summer, to nejlepší od Coldplay. Také český železničářský nářez Michal Hruza, Mašinka Mikado. A my spolu projíždíme pondělním ránem 5.56, Tomáš Gottwald. Na další zpravodajské stanice přináší dopravní servis. A taky zprávy.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Podezření na zbytečné operace ve fakultní nemocnici Olomouc prověřuje vedle policie, nově také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zjišťují, zda v letech 2015 až 2025 nedostali někteří pacienti se srdečními problémy ve fakultní nemocnici Olomouc bezdůvodně podkožní defibrilátor. Nemocnice pochybení odmítá s tím, že lékaři vpravovali přístroje jen těm pacientům, kteří je skutečně potřebovali. Všeobecná zdravotní pojišťovna nyní kontroluje dokumentaci stovek klientů. Výsledky má mít na podzim, píše o tom ČTK a další detaily má web report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Na prodeji je známý kemp v Mohelnici. Jak píše deník, nabídku k odkupu kempu Morava dostalo i město. Nejde o návrh na přednostní odkup. Zástupce města bude s vlastnickou firmou jednat.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
4: 9 z 10 dětí se dostalo na 4letý obor středních škol hned v prvním kole přijímaček. Střední školy přijali přesně 116 929 uchazečů. Kdo přijat nebyl, může se od 19. května hlásit do druhého kola přijímaček v systému Dipsy.cz.
2: Sport.
4: Fotbalisté Sigmy Olomouc zvítězili v úvodním utkání finále nadstavby o 7. až 10. místo v Karviné 3-1. Hanáci přitom od 12. minuty prohrávali po gólu Karviné. Ještě do přestávky ale vyrovnal Růsek. Po změně stran otočil skóre Lurving a v nastavení pečetil výhru Mikulenka. Sigma si tak do odvety veze dvoubrankový náskok.
3: Rádio Hana. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
2: Počasí.
5: Mokrý máj ve 100 doleraj. Na Hané čekáme během pondělí doznívající déšť, zpočátku oblačný.

0: stupňů. Zpočátku však hlavně rána zůstanou chladná i s přízemními mrazíky. Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že do konce května je v Olomouci částečně uzavřená ulice Boleslavova, opravuje se taky Hamrská v Holici. Tady se jedná postupně o částečné i úplné uzavírky, objízdná trasa je stanovená po Lipenské a Rolsberské. Kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi až do 12. června. A ještě se podíváme do Prostějova, tady pokračuje uzavírka na Břesové, jezdí se tu okolo po místních komunikacích. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
1: Rádio Hana.

0: 7 minut po 6. Buďte vítáni v novém dni, během kterého pro vás máme připravený bohatě obložený švédský stůl plný vašich milovaných hitů. A právě se Švédskem hrají naše hokejisté na šampionátu dneska večer od 20:20. No i Nusnad Plus je odčiní to sobotní zaváhání se Slovinskem. Vy si neváhejte užít poslední květnový týden. Dneska je pondělí 25. No a kdo slaví narozky, poznáme po 6:45. Tak se vám věnují Coldplay.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: To nejlepší pro ty nejlepší.
2: Rádio Hana
1: a ranní Topcast.

0: Od prvního ranního kafe až po večerní návrat domů Radio Hana je s vámi non-stop celý den, 6 hodin, 15 a půl minuty, spolu startujeme už 22. pracovní týden tohoto roku. Samozřejmě také na silnicích víme o bouračce mezi Olomoucí a Štrenberkem na úrovni Bělkovic, podrobnosti v naší dopravní centrále před 6:30 a teď zdravíme všechny, kteří mají co slavit.
1: Radio Hana, kalendárium.
0: Je pondělí 18. května, slavíme Mezinárodní den muzeí. V kalendáři nacházíme jméno Nataša a narozeniny má herec Karel Roden nebo režisér mimo jiné i této komedie. Poznáváte?
2: Furt králíka, každý den máme králíka.
0: Ano, Slunce Seno, tedy režisér Zdeněk Troška, dneska 73. narozky.
2: A je pinga, to už nežere.
0: Ať máte den k sežrání, přeje celá naše rádiová parta v pondělí 18. května.
1: Radio Hana, kalendárium.

nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Rádio Hana,
3: Skyrock
2: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
3: pro váš lepší hudební výběr.
2: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu
3: z Google Play a Apple Store.
2: Stahujte,
3: poslouchejte,
2: užívejte.

0: Přední deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
2: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete

0: Alfy.cz.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert. Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
2: nábytek. 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vládce temnoty. 6. 6. 2026

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební.

0: Ujíždíme v Olomouci na Lipenské u Kruháče mezi Prostějovem a Mostkovicemi a taky na nájezdu na 30. kilometru D55 u Otrokovic. Zdravíme do všech aut a značek Passaty, Yarisy, Tucsony i Octavie. S námi to ráno na cestách žije.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Tady je Rádio Hana.

0: prachy ve šťastné trojce Rádia Haná. Dnes hrajeme o 1000 korun. Další výherní trojčíslí vylosujeme už brzy.
1: Rádio Haná
0: a šťastná trojka.

0: Genesis, anebo Škvoři, tyto hvězdy nás v pondělní ranní topce Rádia Haná navštíví za moment. Je super, že před nimi nemusíme nic schovávat, což neplatí pro návštěvy u nás doma, před kterými občas uklízíme, aby si neřekli, že jsme bordeláři. Co doma nejčastěji schováváte před návštěvou? Ptáme se dneska na Facebooku Rádia Haná, také v našem vysílání. Na vaše geniální vzkazy se dostane po 6:45. A teď 5 minut po 6:30 s námi vysílá náš pondělní ranní host. Víte, kdo to je?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: V pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Vaudiš. Tondo, jaký bude tento týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Týden je to rychlý, zejména ve čtvrtek a pátek, jako kdyby se toho dělo příliš mnoho a příliš rychle. Pro citově založené posluchače, či spíše posluchačky, tu vidíme i tendenci k zamilovávání se, chce se mi říct, do kohokoliv. I tímto způsobem je tento týden vlastně ošemetný, než kvůli potenciálně prekérní. Bylo by výhodou...
0: Co nám může pomoci?
2: Držet dlouhodobé cíle, vědět, kam směřuji, co chci dosáhnout, protože jinak tento týden může člověku ty hračky hodně rozházet.
0: Díky za to, zrychlený a také plný lásky má být podle hvězd týden od 18. května. Každé pondělí s námi vysílá astrolog Tonda Vaudiš. Díky za to.
2: Děkuju, zdravím.
3: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
5: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
6: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí

0: všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
1: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
2: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Hrajeme nejlepší hudební výběr pro vaše top pondělní ráno. Posloucháte Rádio Hana, děláme to rádi, děláme to pro vás. Je 6:45. Debbie Touch the Sun a Joshua Kedizen, jeho 90-ková romantika Jessie. Ani tyto megahity si na Rádio Hana nebudeme schovávat pro sebe. A na Facebooku Rádia Hana se ptáme na dnešní top téma, co doma nejčastěji schováváte před návštěvou. U nás doma je to většinou poházené dětské oblečení anebo stavebnice uprostřed obýváku. A co u vás? Píše posloukačka Iva, jakmile někdo oznámí návštěvu, tak přepínám do krizového režimu. Přítelově ponožky letí do pračky, nádoby domičky a modlím se, aby nikdo neotevřel skříň, kde je naházený zbytek bordelu. To známe i vy. Veronika píše, hromady vypraného prádla přenáším z koupelny do ložnice a doufám, že si tam děti nepůjdou hrát. Sonja tak ta má pohodu, před návštěvou prý neschovává nic, chodí k ní jenom její nejlepší kámoška a ta je u ní jako doma. A napsala i Vendula, já před návštěvou nejčastěji schovávám sama sebe. Taky řešení. Díky, Wendy. Co doma nejčastěji schováváte před návštěvou vy, zjišťujeme na Facebooku Rádia Hana a hrajeme v pondělí ráno pro všechny moravské domácnosti. Ty uklizené i ty, kde je binec. Nám to nevadí, jsme vaše domácí rádio.
1: Ranní topka Rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

6 hodin 50 minut. Dobré ráno, Radio Hana vstává s vámi. Jak dneska bude? Polojasno nebo oblačno? Odpoledne místy je skoro jasno, denní teploty kolem 17 stupňů Celsia. Za chvilku další zprávy. Užijte si den, 6.50.

0: Nastrávím Haná, tak to přeje celý náš rádiový tým, 6 hodin 56 minut. Posloucháte rádio Haná, zprávy, počasí, doprava, to všechno je pro vás připraveno a potom...
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Slovensko No Name. Tedy žijem tak, jak chtěl. Pondělní ráno si užijeme s Bon Jovim. Děti do školy s námi probudí a doprovodí Teddy Swift. Nejlepší hudební doprovod, to je Rádio Haná. Vážíme si toho, že posloucháte právě nás. Tomáš Gottwald má zprávy.
2: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Vítejte u zpráv. Je pondělí 18. května. Jak umělá inteligence promění kulturu? Konferenci na toto téma pořádá v Olomouci Moravské divadlo a Moravská filharmonie Olomouc. Akce v rámci festivalu Divadelní flora proběhne ve čtvrtek v novém kulturně edukačním centru v areálu Střední školy grafiky a médií v Olomouci. Informuje o tom Moravské divadlo.cz. Nucené vysídlení Drahanska za války mapuje muzeum a galerie v Prostějově. Otevře ve čtvrtek putovní výstavu Donuceni odejít, která mapuje nucené vystěhování Drahanské vrchoviny v letech 1940 až 45. Jde o dosud nejucelenější prezentaci tohoto masivního přesunu obyvatel za nacistické okupace.
2: Sport.
4: Čeští házenkáři v odvetě play-off kvalifikace o mistrovství světa prohráli ve Francii 31-36 a na šampionát nepostoupili. Svěřenci trenérů Kubeše a Bruny už po středečním debaklu 26-37 v úvodním domácím duelu ztratili reálnou naději na účast na závěrečném turnaji.
3: Rádio Haná a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
2: Počasí.
0: Počasí od pondělí až do pátku pro vás právě teď. Víme, jak bude dnes polojasno anebo oblačno. Odpoledne místy i skoro jasno, denní teploty kolem 17 stupňů. Zítřejší počasí polojasné nebo oblačné, místy i přehaňkové, má se oteplit na 20 až 21 stupňů. Ve středu zpočátku polojasno, následně až oblačno 18 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek by oblačnosti mohlo být méně, do hry se má více dostat sluníčko a teploty kolem 21 stupňů Celsia. Ranní bouračka mezi Olomoucí a Šternberkem, policie u Prostějova, také na nájezdu na D55 u Otrokovic. Víme, jak se jezdí tady. Ranní nehoda se šetří mezi Olomoucí a Šternberkem před odbočkou na Bohuňovice a kolem policejních hlídek. Spolu projíždíme v Olomouci na Lipenské ukruháče mezi Prostějovem a Mostkovicemi a taky na nájezdu na 30. kilometru D55 u Otrokovic. Zdravíme do všech aut a značek Passaty, Yarisy, Tucsony i Octavie. S námi to ráno na cestách žije.
2: Rádio Haná.

0: Vyhrajte prachy ve šťastné trojce Rádia Haná. Dnes hrajeme o 1000 korun. Další výherní trojčíslí vylosujeme už brzy.
1: Rádio Haná.

0: Květen 2026, 7 hodin, 6 minut, pondělní ráno, s rádiem Hana, děkujeme, že ladíte, za chvilku vyhlášení šťastné trojky, zahrajeme si o tisícovku do vaší kapsy a současně dál hrajeme hity vašeho života, za chvíli Bon Jovi, také tedy Swims. Jinou zajímavým způsobem, jak si uchovat zásadní životní událost, může být třeba taky tetování, možná ho máte, možná ne, pro zajímavost, Češi se prý nejčastěji nechávají poprvé tetovat mezi 18. a 25. rokem života, dlouhodobě prý vedou kérky na pažích, předloktí a zápěstí a hodně lidí se ptá, jestli to bolí. Odpověď právě teď.
1: Vítejte v našem tatérském studiu, hanácká tetovačka, co pro vás můžem udělat?
2: Já teda uvažuju nad tetováním, jako, ale nevím.
1: Proto jsme tady, poradíme. Hanácká tetovačka není žádná sranda, tak, co byste chtěl vědět?
2: Tak, jako, jestli to bolí, je to bolestivý?
1: No, záleží na jakým místě by to bylo.
2: No, tady v Olomouci.
1: Tak tady to bolí nejvíc.

0: Tohle je naše hudební bohatství pro vás, tedy svým s Gun s Davidem Gettou, za chvilku také háčil Tekonomy 7.14, dobré ráno s rádiem Haná. Zaplatit složenky, hypotéky, paušály za mobil, internety, legitky na autobus, věci dětem do školy, kroužky, krmení domácím mazlíčkům. Taky máte tak nějak pocit, že se vám pořád někde ztrácí prachy?
1: Šťastná trojka!
0: My vám ty peníze dáme, v mega hře o prachy už jsme rozdali desítky tisíc korun a další tisícovka je ve hře právě teď. Jdeme soutěžit, připomínám, že soutěž je určena osobám starším 18 let s bankovním účtem. Tak, studiová linka 585 22 55 88 je právě teď aktivní. A proč? A protože hledáme někoho, kohokoliv, komu končí telefonní číslo dnešní vylosovanou šťastnou trojkou. Vylosovaná šťastná trojka dneska je 912. Možná právě váš telefon končí číslem 912. Říkáte si, je fakt? 912 mám na konci svého telefonního čísla. Tak když se z něj právě teď během 3 minut dovoláte do studia Rádia Haná, tisícovka bude vaše. Hodně štěstí.
2: Rádio Haná.
3: Nejlepší hudební

0: 7 hodin 18 minut, s vámi Rádio Hana. Jiří na telefonu právě teď. Dobré ráno vám přeji.
1: Dobré ráno.
0: Kde nás posloucháte, Jiří?
2: V Červené Lhotě.
0: Kde přesně? Kdo neví, kde je Červená Lhota, tak kde přesně bychom ji měli hledat?
2: No, je to vedle Bílé Lhoty.
0: Jo, tam, tak to už vím, jo, ne. No ne, a tak já zkusím, tak to je Mohelnicko třeba?
2: No, je to u Mohelnice vedle Loštic.
0: No jasně, jasně. A tam je i Arboretum, mám pravdu, krásné.
2: Ano, ano, ano.
0: Jasně, výborné místo na procházky. Jiří, kdybyste nemusel vůbec nikomu nic vysvětlovat, kdybyste si prostě chtěl udělat radost a kdybyste si mohl koupit jenom tak něco pro sebe za tisícovku, kdybyste teďka měli někam do obchodu nebo na e-shop, tak co by to bylo? Co byste jako tak potřeboval?
2: Já asi pozvu ženu někam na dobré jídlo, protože mě tam přihlásila ona.
0: A tak to taky děláte pro sebe vlastně tím pádem, že? Spokojené manželství, no, spokojená žena, ano, spokojený muž, jo? Víš, že spokojená žena, jsme spokojení i my manželé, že?
2: Přesně tak.
0: Takže chápu správně, že do dnešní šťastné trojky vás v úvozovkách, která přihlásila žena, že ona poslouchala a řekla, Jiří, ne, oni vyhlásili poslední trojčíslí tvého telefonního čísla, zavolej tam.
2: Ano, ano, je to tak.
0: Takže manželka, pojďme poděkovat manželce, jak se jmenuje?
2: Vlaďka.
0: Tak pojďte jí říct, Vlaďko, díky tobě jsme z Rádia Hana vyhráli litr a zvu tě na večeři a můžeš si dát, co chceš. Tak pojďme, ať je to slyšet.
2: Vladí, děkuju a pozvu tě na večeři a můžeme si dát něco dobrýho.
0: Je tam Vlaďka vedle vás, jo?
2: Jo, jo.
0: Vlaďko, dobrý den, dobrý den, dejte mi Vlaďku. Vlaďko, no, jste tam.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak ještě to zkontrolujeme, jak je to oficiální. Jakým číslem končí manželovo telefonní číslo?
3: 912.
0: Přesně tak, je to dnešní vylosovaná šťastná trojka a protože nám z něj s manželem voláte, tak vyhráváte tisícovku na ruku. My ty peníze radši směříme vám, jo? Radši,
3: dobře, než, dobře,
0: on by to rozfofroval, by to pohlídá, tak je to fakt na tu večeři, jo?
3: Dobře, děkujeme.
0: Zůstaňte nám na lince. Tak dneska vyhrávají Jirka a Vlaďka, šťastná trojka 912, dovolali se nám z telefonního čísla, které končí právě tímto vylosovaným číslem. Z peněz od Rádia Hana se dneska raduje tento manželský pár a zítra to můžete být i vy. Dobré ráno, 7.20, pojďme na horoskopy.
4: Hvězdy ví, Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
5: Berani, dneska si užíváte menší i větší úspěchy. Býci, vy dostanete lekci, která vás ovšem posune dál. Blíženci, opět se vám potvrdím, že někdy je lepší mlčet. Radci, pro jistotu se obrňte trpělivostí a klidem. Lvi, všechno si umíte zorganizovat s jistotou sobě vlastní. Pany, i když jsou termíny šibeniční, svoje úkoly dokončíte. Váhy, vy si dneska domluvíte a vyladíte spoustu věcí. Štíři, vypusťte z hlavy veškerá trápení. Střelci, vždycky se vyplatí, když jednáte na rovinu. Kozorozi, jsou před vámi velmi zajímavé výzvy. Vodnáři, dnešek přeje novým startům. A co my ryby? Prý zažíváme tvůrčí rozmach, takže se možná pustíme do nových plánů.
4: Hvězdy ví, Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz. Superstras, Polly Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla Zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se smečkou a zažij nový koncept festivalu Zubrsras. 6. června v pivovaru Zubr.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
8: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
4: Kdo zaváhá, neušetří.
1: Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu z konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
10: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
11: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
10: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
11: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co? Mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Velká Morava Fest Přerov 2026.

0: to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: To nejlepší pro ty nejlepší.
0: Rádio Hana
4: a ranní Topka.

Tahle pecka se jmenuje Fertile Combat a má ji pro vás kapela Sunrise Avenue na vlnách Rádia Hana. Na cestách mezi zastávkami provázíme i moravské autobusy, tramvaje nebo trolejbusy v pondělí ráno 18. května. Jak by se vám líbilo jezdit MHDčkem zdarma a třeba revizorům místo jízdenek ukazovat vstupenky na sportovní utkání? Říkáte si, to je nějaká blbost, ne? Takhle to opravdu někde funguje. No budete se divit, ale ano, více v naší ranní topce Rádia Hana odhalíme už po půl osmé. A teď v 7.32 kontrolujeme moravské cesty i teploměry za oknem. V Olomouci, ve Šternberku, také v Konici, teď ranních

0: slunečno, odpoledne ale místy i skoro jasno. Budeme to sledovat, užijte si den i za volantem. Doprava.
1: Bouračka v Olomouci, také na D1 u Kojetína a policie v Plumlově. Víme, jak se jezdí tady. Pozor na ranní nehody. Auto srazilo cyklistu v Olomouci na Volkrovce, kousek za přejezdem. Už od nás také víte o nehodě dvou osobáků mezi Olomoucí a Šternberkem u odbočky na Bohuňovice. Tahle nehoda už by provozu příliš bránit neměla. A další bouračka je na exitu 253 D1 u Kojetína ve směru na Vyškov. A pozor ještě na policejní hlídku. Momentálně pomáhá a chrání na Prostějovsku v Plumlově na ulici Boskovická. Rádio Hana.

0: Tohle je pro vás Alex Warren, jeho Ordinary, 9 minut po půl osmé, posloucháte Radio Hana. Jsme také v pondělí ráno u sebe, za chvilku pro vás Phil Collins nebo Anaka. A tak se projedeme autobusem.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Dobrý den, kontrola jízdenek.
0: Je, dobrý den, jízdenku nemám, ale mám vstupenku na dnešní hokejový zápas. Stačí to?
2: Jasně, že to stačí. Šťastnou cestu a doufám, že vaše vyhrají.
0: Takhle se může odehrávat setkání s revizorem ve švýcarské MHD. Skutečně, fanoušci jezdí po Curychu a Freiburgu v den utkání zdarma a vstupenka na stadion je zároveň i jízdenkou. Holt, Švýcaři se o své fanoušky umí postarat. A my se staráme o pravidelný přísun česko-švýcarského slovníku. Takže až při večerním duelu Česko-Švédsko u televize od 20.20 uslyšíte tohle.
3: Cheery, kauftě nebrele.
0: Znamená to jediné.
4: Hej, rozhačí, kup si brejle!
3: Cheery, kauftě nebrele!
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Doma v Olomouci nebo na Alpském kopci, u souseda v Přerově či na tropickém ostrově. Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes radiohana.cz a naši mobilní apku. Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
0: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 tisíc a šance stát se objevem roku.
1: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května. Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Radio Hana. Ráno je top.

Tři minuty po tři čtvrtě na osm, také s Anouka, buďte vítáni v novém dni, během kterého pro vás na vlnách Rádia Hana průběžně doplňujeme náš bohatě obložený švédský stůl, plný vašich milovaných hitů. Švédský, protože právě se Švédskem hrají naši hokejisté dneska na šampionátu od 20 hodin 20 minut. No tak snad kluci odčiní to sobotní zaváhání se Slovinskem, kdy jsme prohráli a nevěřili jsme vlastním očím a říkali jsme si, tyjo, ti kluci fakt rupli, tak to je mazec. No, na druhou stranu zase radši dostat takový hokejový průplesk, takovou ťavku radši v základní skupině, než ve vyřazovací části. Tak uvidíme, jak to dopadne dneska večer. V dalších zprávách Rádia Hana od hokeje za fotbalovou MSFL. O víkendu hrál u Ničov i Bčko Sigma.

0: Ostatní manželé, Jirka a Vlačka, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Čau, tady Jiřin.
2: Čau, tady Vlačka.
1: Vyhráli jsme 1000 korun na Hané a...
2: Zajdeme si na večeři.
0: Přesně, Jirka a Vlačka už vybírají restauraci ve Šťastné trojice Rádia Hana. Dneska po 7:15 vyhráli 1000 na ruku, takže to bude výborná večeře. Prachy rozdáváme každý všední den a všeho Šťastné trojice najdete na webu Rádio Hana.cz.
3: Hit za hitem.
0: A ta další hodina naší pondělní ranní topky bude od začátku až do konce a to vám můžeme slíbit, plná vašich milovaných hitů. Pro vás Dua Lipa, Tina Turner. Také pondělní rozvolnění s kapelou Činesky. Každý ráno, když si vzpomenu si. A co teď je? Co jsem si měl vzpomenout? Co pro vás máme každý ráno? Zprávy, Tomáš Gottwald.

0: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Jsou tu zprávy. Je pondělí 18. května. Před očima se nám promění Stupkova ulice v Olomouci. Dnes začnou stavební úpravy silnice a ty ve dvou etapách potrvají do konce letních prázdnin. Během stavby tu bude odkloněná doprava.
1: Oprava ulice zahrnuje výměnu živičného povrchu, vyvýšení dvou křižovatek z přechody pro chodce, rekonstrukci chodníků a úpravy 4 autobusových zastávek. Současně bude téměř po celé délce ulice změněn režim parkování z podélných na kolmá stání. Vznikne tu 92 parkovacích stání, z toho 20 zcela nových.
0: Vysvětluje mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Omezení parkování u nemocnice v Boskovicích. Úprava přichází kvůli tomu, že tu auta stála i týdny. Na 6 ze 7 parkovišť bude v pracovní dny nově platit omezení mezi 7 a 15 hodinou. Bude tu parkování s kotoučem, a to na maximálně 4 hodiny, píše o tom Deník. Sledujeme případ ukradené lebky svaté Zdislavy. Od nás víte, že policie zadržela 35-letého muže, který minulý týden relikvii ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. Zalil ji do betonu a chtěl ji hodit do řeky. Nesouhlasil s jejím vystavováním. Policie lebku získala a expertům se ji podařilo bez poškození vyprostit z betonu. Relikvii čekají restaurátorské práce.
3: To, že je lebka vysvobozená z betonového příkrovu, to mě velmi těší. Vidím, že to pokračuje všechno dobře. Kdy bude lebka vystavena a zde bude vystavena, v jaké podobě, to ještě nedokážu říct, protože bychom rádi sestavili komisi spolu s Libereckým krajem, farností a biskupstvím, abychom se zamysleli nad právě budoucností prezentace lebky svaté Zdislavy.
0: Reagoval pro ČTK pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
2: Sport.
0: 28. kolo odehrála Moravskoslezská fotbalová liga a jak se včera dařilo klubům z našeho regionu? Uničov doma remizoval 3-3 s Třincem a v tabulce je na 5. místě. Béčko olomoucké Sigmy doma taky remizovalo 3-3, a to s Vítkovicemi, a je 6. Stříbro vybojoval na závodě světového poháru v moderním pětiboji v Bulharsku Matěj Lukeš. V elitním seriálu se mu to povedlo podruhé. Tentokrát 24-letý reprezentant těsně nestačil na Korejce So Chang-wana.
4: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den jedině na Hané.
2: Počasí.
5: Čeká nás tento týden sluníčko, mraky a nebo spíše přehaňky, no tak nějak všechno dohromady. Více právě teď víme, jak bude. Dnešní teploty mezi 16 a 18 stupni Celsia, pondělí polojasné nebo oblačné, odpoledne místy i skoro jasné. Zítra se má oteplit na 19 až 21 stupňů. Úterní počasí polojasné nebo oblačné, místy i přehaňkové. Ve středu zpočátku polojasno, následně až oblačno, 18 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek mají být teploty kolem 20 stupňů Celsia. Oblačnosti méně a ukázat se má sluníčko.
6: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
2: Doprava.
5: Bouračka v Olomouci, také na D1 u Kojetína a policie v Plumlově. Víme, jak se jezdí tady. Pozor na ranní nehody. Auto srazilo cyklistu v Olomouci na Volkrovce, kousek za přejezdem. Už od nás také víte o nehodě dvou osobáků mezi Olomoucí a Šternberkem u odbočky na Bohuňovice. Tahle nehoda už by provozu příliš bránit neměla. A další bouračka je na exitu 253 D1 u Kojetína ve směru na Vyškov. A pozor ještě na policejní hlídku. Momentálně pomáhá a chrání na Prostějovsku v Plumlově na ulici Boskovická.
2: Rádio Hana.

Jakiš Berka, Limp Bizkit, taky tyto hvězdy nás v pondělí ranní Topce rádia Hana navštíví už za moment. Teď je tady Tina Turner. No a přátelé, super je, že před těmito hudebními hvězdami a legendami nemusíme nic schovávat, což ale neplatí pro návštěvy, že? U nás doma. Než ty návštěvy přijdou, tak vždycky uklízíme, aby si náhodou neřekli, že jsme bordeláři. Možná to znáte, možná ne, ale my se ptáme, co doma nejčastěji schováváte před návštěvou. Na to se dneska ptáme na Facebooku rádia Hana. Na vaše geniální vzkazy se dostane už do 7 minut. Simply the best.

Bez přestávky, bez odpočinku hrajeme nejlepší hudební výběr pro vaše top pondělní ráno. Děláme to rádi, děláme to pro vás taky dneska, 18. května. Je 8:10, za chvilku Limp Bizkit, jejich romantika Behind Blue Eyes. Ani to si samozřejmě nenecháváme dneska pro sebe. A na Facebooku Rádia Hana se ptáme na dnešní top téma, tedy co doma nejčastěji schováváte před návštěvou. Když bych měl mluvit za nás, tak u kobzů nejčastěji schováváme, než je návštěva, poházené dětské oblečení nebo stavebnici uprostřed obýváku. Co je to u vás? Iva píše, jakmile někdo oznámí návštěvu, že přijde, tak přepínám do krizového režimu, přítelově ponožky letí do pračky, nádobí do myčky a modlím se, aby nikdo neotevřel skříň, kde je naházený zbytek bordelu. Ivi, díky. Veronika píše, hromady vypraného prádla přináším z koupelny do ložnice. Sonja, ta má pohodu, před návštěvou prý neschovává nic, protože k ní domů chodí jenom její nejoblíbenější kamarádka a to je to jedno. A píše taky Vendula, já před návštěvou nejčastěji schovávám sama sebe. Taky varianta. Co doma nejčastěji schováváte před návštěvou, vy zjišťujeme na Facebooku Rádia Hana a hrajeme pro všechny moravské domácnosti. Pro ty uklizené i ty, kde je vinec. Je nám to úplně jedno. Jsme vaše domácí rádio. Jsme Hana. No.

0: Od prvního ranního kafe až po večerní návraty domů. Radio Hana je s vámi non-stop celý den. 8 hodin 18 minut, dobré ráno. Startujeme 21. pracovní týden tohoto roku. Taky na silnicích víme o bouračce teď na 253. kilometru D1 u Kojetína. Také vidíme policejní kontroly mezi Mohalnicí a Zábřehem. Podrobnosti z naší dopravní centrály doplníme před 8:30. A teď v 8:18 zdravíme všechny, kteří mají co slavit.
1: Radio Hana, kalendárium.
0: Je pondělí 18. května, slavíme Mezinárodní den muzeí. V kalendáři nacházíme jméno Nataša a narozeniny má herec Karel Roden nebo režisér mimo jiné i této komedie. Poznáváte?
2: Furt králíka, každý den máme králíka.
0: Ano, Slunce Seno, tedy režisér Zdeněk Troška, dneska 73. narozky.
2: Ani pinga to už nežere.
0: Ať máte den k sežrání, přeje celá naše rádiová parta v pondělí 18. května.
1: Radio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Radio Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Rádio Hana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Hana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Hana.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: www.zofi.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Co to je?
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Rádio Hana.

0: 15 stupňů. Doprava. Blesková doprava mimo jiné z Olomouce, zde jedničky také z Přerova pro vás právě teď. V Olomouci silný pondělní provoz hlásíte na Lipenské, Velkomoravské, také na Hodolanské. Tady počítáme se zdržením. Bouračka dvou osobáků se dál odstraňuje na exitu 253 D1 u Květína ve směru na Vyškov. Policie zastavuje v Napajedlech na ulici Nádražní, další hlídka v Přerově u Oby na Polní nebo mezi Mohelnicí a Zábřehem na obchvatu Zvole. Pozor na rychlost. Zdravíme do všech aut a značek Passaty, Yarisy, Tucson, Octavie, s námi to i v pondělí na cestách žije.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Haná.
2: Ráno je to.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Tohle je Oli Mars na vlnách Rádia Haná, pondělní ráno s námi, dál hrajeme hity vašeho života. Ono zajímavým způsobem, jak si uchovat zásadní životní událost, může být třeba tetování. Je mi to úplně jasné, někdo to tetování má, někdo o něm přemýšlí, někdo o něm nechce ani slyšet, ale přesto, přátelé, tipněte si, v kolika letech průměrně jdou lidé v Česku k tatérovi úplně poprvé. Je to kolem 20, 30 nebo ve 40, tak ten věk vás možná překvapí, více už po 8:45. A teď 7 minut po půl deváté patří mikrofon Rádia Haná našemu rannímu hostovi.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: V pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Baudyš. Tondo, jaký bude tento týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Týden je to rychlý, zejména ve čtvrtek a pátek, jako kdyby se toho dělo příliš mnoho a příliš rychle. Pro citově založené posluchače, či spíše posluchačky, tu vidím i tendenci k zamilovávání se, chce se mi říct, do kohokoliv. I tímto způsobem je tento týden vlastně ošemetný, než kvůli potenciálně prekérní.
0: Co nám může pomoci?
2: Bylo by výhodou držet dlouhodobé cíle, vědět, kam směřuji, co chci dosáhnout, protože jinak tento týden může člověku ty hračky hodně rozházet.
0: Díky za to, zrychlený a také plný lásky má být podle hvězd týden od 18. května. Každé pondělí s námi vysílá astrolog Tonda Baudyš. Díky za to.
2: Děkuju, zdravím.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
5: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
7: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
9: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
10: Na luskni.cz to jede. Vyber si

0: děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi.
4: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Baví nás bavit vás. I v pondělí. Rádio Hana. Nejlepší

0: Tohle je naše super pondělní ráno, 3 minuty po 8:45. Současně dál hrajeme hity vašeho života. Zajímavým způsobem, jak si uchovat zásadní životní události, může být třeba tetování. Je mi to úplně jasné, někdo tetování má, někdo ho nemá, někdo po něm třeba touží, někdo o něm nechce ani slyšet, ale pro zajímavost, přátelé, tipněte si, kdy se Češi poprvé nechávají tetovat, když už se k tomu rozhodnou, tak plus minus v jakém věku. Pokud odpovídáte, že by to mohlo být třeba lehce kolem těch 18-20 let, tak máte pravdu. Ano, nejčastěji to první tetování je mezi 18. a 25. rokem života podle průzkumu. Jinak ještě tady statisticky prý dlouhodobě vedou kérky na pažích, na předloktí a taky na zápěstí. A hodně lidí se potom v těch tetovacích salonech taky ptá, jestli to bolí, to tetování. Odpověď právě teď.
1: Vítejte v našem tatérském studiu, Hanácká tetovačka. Co pro vás můžeme udělat?
2: Já teda uvažuju nad tetováním, jako, ale nevím.
1: Proto jsme tady, poradíme. Hanácká tetovačka není žádná není žádná sranda. Tak, co byste chtěl vědět?
2: Tak, jako, jestli to bolí, je to bolestivý?
1: No, záleží, na jakém místě by to bylo.
2: No, tady v Olomouci.
1: Tak tady to bolí nejvíc.
3: Ráno je top. Radio Hanna.

0: 8 hodin 52 minut, Hana je s vámi s Xindlem X taky na Mohelnicku, kde nás ladí i manželé Jirka a Vlaďka. Dobré ráno vám přejeme.
1: Čau, tady Jiřin.
2: Čau, tady Vlaďka.
1: Vyhráli jsme 1000 korun na Hané a...
2: Zajdeme si na večeři.
0: 100%. Jirka a Vlaďka už vybírají restauraci. Díky tomu, že ve Šťastné trojice Rádia Hana dneska po 7:15 vyhráli prachy na ruku, konkrétně 1000. Gratulujeme, my peníze rozdáváme samozřejmě každý všední den tady u nás ve Šťastné trojice Rádia Hana. Stačí se podívat na web radiohana.cz, tam jsou veškeré informace, veškeré instrukce pro vás. Jinak dneska, kromě Šťastné trojky, mezi 6 a 9 hodinou jsme spolu také řešili třeba tetování. S naším rádiovým astrologem jsme pověděli taky další důležitou věc, jaký bude podle hvězd tento týden. Taky jsme se vás ptali, co doma nejčastěji schováváte před návštěvami. O tom si dál píšeme i na Facebooku Rádia Hana. A po 9. hodině před vámi v žádném případě nebudeme schovávat vzpomínkovou show. Ano, procházka paměti je připravená.
3: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Odstartují to Junior Senior, zpívat bude Lucie Bílá. A rokovými reprezentanty jednoho roku budou také Rasmus. Tanečně, česky i rokově bude hrát procházka paměti to nejlepší z jednoho roku po zprávách s Tomášem Gottwaldem.
3: Bude 9 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Posloucháte zprávy, je pondělí 18. května. Jdeme za volant. V Olomouci dnes strážníci hlídají dodržování povolené rychlosti. S radarem kontrolují 4 ulice, Lazeckou, Náves Svobody, Švajcerovu a Střední Novosadskou. Vyzývají k bezpečné jízdě. Své cesty dá do pořádku Blansko. Začalo s rozsáhlou opravou silnic, na kterou vyčlenilo 6 milionů korun. Práce odstartovaly v centru města a postupně se přesunou do Starého Blanska a místních částí. Potrvají asi do půlky letních prázdnin. Dvě velké akce na českých silnicích plánuje v červnu policie. 2. až 6. června chystá akci Two Wheelers. Zaměří se na řidiče motocyklů, kol a elektrokoloběžek. Kontrolovat budou rychlost, jízdu i ochranné pomůcky. A na řidiče aut se zaměří policisté v pátek 19. června. Plánují 24-hodinový maraton. Tentokrát nepůjde o kontrolu dodržování povolené rychlosti řidičů, ale zda řidiči neusedli za volant pod vlivem alkoholu nebo drog.
3: Mistrovství světa v hokeji.
5: Třetí utkání českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku. Tým touží po nápravě šokující sobotní porážky 2-3 v prodloužení se Slovinci. Uvidíme, zda se to českým hokejistům povede. Dnes vyzvou Švédsko od 20 hodin 20 minut.
3: Rádio Hana. S námi máte přehled
4: i v pondělí.

0: každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Počasí od pondělí až do pátku pro vás právě teď. Víme, jak bude dnes polojasno anebo oblačno, odpoledne místy i skoro jasno, denní teploty kolem 17 stupňů. Zítřejší počasí polojasné nebo oblačné, místy i přehaňkové, má se oteplit na 20 až 21 stupňů. Ve středu zpočátku polojasno, následně až oblačno 18 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek by oblačnosti mohlo být méně, do hry se má více dostat sluníčko a teploty kolem 21 stupňů Celsia. Blesková doprava, mimo jiné z Olomouce, zde jedničky také z Přerova pro vás právě teď. V Olomouci silný pondělní provoz hlásíte na Lipenské, Velkomoravské, také na Hodolanské. Tady počítáme se zdržením. Bouračka dvou osobáků se dál odstraňuje na exitu 253 D1 u Květína ve směru na Vyškov. Policie zastavuje v Napajedlech na ulici Nádražní, další hlídka v Přerově u Oby na Polní nebo mezi Mohelnicí a Zábřehem na obchvatu Zvole. Pozor na rychlost. Zdravíme do všech aut a značek Passaty, Yarisy, Tucson, Octavie, s námi to i v pondělí na cestách žije.
1: Rádio Hana.

0: Novým týdnem je odstartovaná i pondělní vzpomínková show Procházka paměti Rádia Hana. 9 hodin 7 minut, krásný den, jdeme na to.
1: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.
0: Máme připraveno to nejlepší z jednoho roku, zahrajeme si Vietkong, taky zabojujeme o filmové Oscary a hlavně spolu taky dneska úspěšně odhalíme ten rok, ze kterého budeme celou hodinu přinášet, sosat a hrát ty nejslavnější hity. Těší se na vás Laura Pausini, taky Lucie Bílá, Evanescence, Eros Ramazzotti, Erasmus a nebo právě teď One Tea and Cool Tea. Magic Key. Procházka paměti začíná.
1: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.
1: Hrajeme

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
2: Procházka pamětí.
1: Hrajeme megahity tohoto milénia.

0: Radio Hana Procházka pamětí, hezké dopoledne. Máte rádi Pexeso? Třeba hrajete Pexeso doma s dětmi? My postupně samozřejmě v tom Pexesu odkrýváme obrázky, testujeme svou paměť a na podobném principu je každé všední dopoledne založená naše procházka pamětí mezi 9. a 10. na Radio Hana. Funguje to tak, že hrajeme mega hity z jednoho roku, připomínáme, čím tehdy v tom roce žijeme, o čem se mluví tady u nás na Moravě, také ve světě a vy ten rok máte odhalit. Dneska jednak také s Laurou Pausini, s jejím megahitem Surrender, který dohrál, a také s filmy, na které se nezapomíná. Tajemná řeka se Seanem Ponem a Ztraceno v překladu s Billem Marim. Tak oba tyto velkofilmy jsou v kinech v roce, po kterém spolu dneska pátráme. Oba bojují o Oscara, nakonec toho Oscara tehdy získává právě první zmiňovaný, to znamená Sean Penn, s mysteriózním thrillerem, který se jmenuje Tajemná řeka. Ve kterém roce se to děje? Když tehdy přicházíme domů z kina, tak si sedneme k počítače a hrajeme u počítače tuhle českou střílečku.
1: Radši poslouchám zvuky divočiny, než cvakání spouště AKčka.
0: Tahle akční videohra nás v kůži hlavního hrdiny vojáka Steva Hawkinse bere do války ve Vietnamu. Vzpomenete si ještě, jak se jmenovala? Tak je o tom v procházce pamětí po půl desáté. Zaspívají Lucka Bílá, Evanescence, anebo tento chlapík, Eros Ramazzotti. Moc se na vás těší. Hit za hitem z jednoho roku, to je procházka pamětí.
2: Radio Hana a procházka pamětí.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
5: Rádio Hana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na radiohana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na radiohana.cz.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz. Síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Zubr Sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
5: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, ACDC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme. Do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
10: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivo je, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
11: 14. ročníku festivalu

0: Kvarteto.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova Kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana, Procházka pamětí.
3: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Zažili jste někdy lásku, která nedopadla dobře, která skončila, ale stejně toho člověka máte pořád tak nějak v srdíčku a občas si na něho vzpomenete. My se procházíme pamětí Rádia Hana, celou hodinu vracíme do roku, kdy přesně o těchto emocích a pocitech zpívá Eros Ramazzotti. Za námi jeho megahit Un emozione per sempre, který u nás poprvé na vlnách Rádia Hana slyšíte v tomtéž roce, kdy si do počítačů instalujeme tuto českou oblíbenou střílečku.
1: Radši poslouchám zvuky divočiny, než cvakání spouště AKčka.
0: Ano, i úžasný český dabingu toho byl. Víte, jak se to jmenovalo? Nápověda zní, ve válce ve Vietnamu hrajeme za vojáka Steve'a Hawkinse, plníme bojové mise a našimi parťáky jsou Joe Crocker, Seiji Hornster, také Le Duy Nut. Tak to je Vietcong. Ano, Vietcong. Možná jste hráli vy nebo vaše děti. Vzpomínáte třeba na to milé přivítání od seržanta hned v té první misi ve výcvikovém táboru na začátku hry. Tam jsme přišli, naloudovali jsme se a ten seržant nás krásně a mile přivítal.
2: Dobrý ráno, chlapečci. V armádě si říkáme křestním jménem. A já se jmenuju seržant. A kdo jste k***a vy? Vy malý mizerný zmr***. A já jsem ten nešťastný chudák, který vás má vycvičit. Protože jste ta nejubožejší kupa sra***, jaká by strčila rypák do tohohle tábora.
0: Nadhera. Českého Vietcongu se prodalo přes milion kusů a poprvé ho do počítačů instalujeme v březnu. Víte, kterého roku? Na pomoci přivoláme hudební posily v podání finských Rasmus či Indie Shadows. Už za chvilku a před desátou hodinou odhalíme rok, do kterého se celou hodinu vracíme.
3: Rádio Hana a Procházka pamětí.
4: Vracíme vaše vzpomínky.
5: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
6: Květnové novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
7: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
8: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
6: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
7: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
6: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem.
9: Mistrovství světa?
6: Jasně.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana.
2: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
1: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Rádio Haná. Procházka pamětí.
3: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: 9.51 v procházce paměti Rádia Haná se nám věnuje také kapela No Name, zpíváme si jejich prvou. My jsme dlouho, přátelé, přemýšleli, kdo protne cílovou pásku dnešní procházky paměti naší vzpomínkové show a nakonec padla volba na tuto superhvězdu. Tak tohle je Shania Twain a její superhit, který se pustíme právě teď, tak ten se dělá legraci z utrácení, z nakupování, taky z kreditek a jednoduše vlastně je to legrace ze všech lidí, kteří úplně nutně si potřebují koupit všechno na světě jenom proto, aby to měli. Tak tohle je pro všechny milovníky nakupování a plných nákupních tašek, kdy peněženka pláče, ale hlavně, že hlava je spokojená. Shania Twain, Catching, ze kterého roku?
1: Rádio Haná a procházka paměti. Dnes je to rok 2003.

0: Legrace z nakupování a z konzumního způsobu života si v tomto songu Kačin už slyší, tak tam snikají ty peníze. Děláš Shania Twain. Posloucháte Procházku pamětí a Rádia Haná. Zdarma s úsměvem pro vás to nejlepší z jednoho roku. Usmívat se bude také Martina Kvítko. Hezké dopoledne.
1: Zdravím všechny, krásné pondělí. Přátelé, dneska v Procházce pamětí jsme tady měli takový souboj dvou filmů. Tajemná řeka, Ztraceno v překladu. Oba dva ty filmy se točí ve stejném roce a upřímně Bill Murray ze Ztraceno v překladu byl tak nadšený z toho filmu a všichni mu říkali, jsi dobrý, jsi nejlepší. On se tak nějak už psychicky připravoval, že toho Oscara získá. Oni mu říkali, to musíš dostat ty, a když žijete v téhleté iluzi, že vás všichni tak chválí a přechválí, aha, a teď jste na tom ceremoniálu a čekáte, že zazní vaše jméno a oni řeknou, a Oscara získává, aha, and the Oscar goes to, ano, Sean Penn, tak ten Bill Murray... Tam to trošku spadlo a prostě krotitele duchu se už neopakovali, protože my ho známe i z těch osmdesátek, kdy byl dobrý a on fakt čekal, a když něco čekáte,
0: no, přesně.
1: Tak prostě říkáte, to jo, to tam bude, už mám připravenou i tu řeč, no, tu děkovačku,
0: přesně.
1: Sean Penn. Takže takhle nějak to bylo, on už pak s odstupem času na to vzpomínal s úsměvem, ale tehdy to muselo hodně bolet.
0: No, souhlasím. Dneska v Procházce paměti Rádia Haná, tedy dva filmy, Tajemná řeka, Ztraceno v překladu a současně také videohra jedna z nejlepších českých stříleček, která tehdy vyšla na jaře v březnu, tedy střílečka Vietkong. Vrátili jsme se dneska společně do roku
1: 2003. Hit za hitem.
0: Po 10. hodině vzpomínky na Michaela Jacksona v Procházce paměti Rádia Haná. Se na vás těšíme zase zítra. Dneska po 10. taky Alex Warren.
1: A po 10. bude i kapela Team.
0: Vaše pondělní dopolední místo je tady u nás na Rádiu Haná. Tomáš Gottwald, dnes je aktuální zprávy.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Neseme další várku informací. Vzpomínáte na natáčení akčních scén loni v Olomouci? Film Stav odpojen, plný automobilových honiček v olomouckých ulicích, v hlavních rolích s Albertem Čubou a Androu Mohylovou, jde do kin. Ve čtvrtek bude v kině Metropol, píše o tom Report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Čistá jsou před koupací sezónou jezera Poděbrady u Olomouce a vodní nádrž Plumlov u Prostějova. Hygienici provedli první letošní kontrolní odběry vody a obě přírodní koupaliště mají vodu vhodnou ke koupání. Další kontroly budou v následujících týdnech. Obyvatelé Česka dluží víc a víc. V prvním čtvrtletí tohoto roku vzrostl jejich dluh meziročně o 14% na 4 biliony 220 miliard korun. Objem nespláceného dluhu je asi 38 miliard, píše ČTK. Největší objem mají dluhy na bydlení, a to 3,5 bilionu. A banky na bydlení půjčují. V dubnu poskytly banky a stavební spořitelny hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun. Je to o desetinu víc než před měsícem a skoro dvojnásobně víc než před rokem.
2: Sport.
4: Startuje kvalifikace na tenisový French Open. Do hlavní fáze soutěže pařížského Grand Slamu se pokusí probojovat také hráč prostějovského klubu Dalibor Svrčina. První kolo kvalifikace hraje dnes po 13. hodině. Vyzve Nizozemce Dena Udena.
2: Počasí.
0: Čeká nás tento týden sluníčko, mraky a nebo spíše přehaňky? No tak nějak všechno dohromady. Více právě teď víme, jak bude. Dnešní teploty mezi 16 a 18 stupni Celsia, pondělí polojasné nebo oblačné, odpoledne místy i skoro jasné. Zítra se má oteplit na 19 až 21 stupňů. Úterní počasí polojasné nebo oblačné, místy i přehaňkové. Ve středu zpočátku polojasno, následně až oblačno, 18 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek mají být teploty kolem 20 stupňů Celsia, oblačnosti méně a ukázat se má sluníčko.
3: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
2: Doprava.
0: Policie v Olomouci, také na dálnici mezi Olomoucí a Mohelnicí a nehoda mezi Hranicemi a Valmezem. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci policejní radary na Lazecké, na Návsi Svobody, také na Švajcerce policie hlásíte i na Střední Novosadské. Další hlídky jsou na dálnici z Olomouce na Mohelnici u Litovle na 253. kilometru nebo v Přerově chytají na Hulínské ulici na kraji města u odbočky na Lověšice. A pozor na hromadnou nehodu a tří osobáků mezi Hranicemi a Valmezem. Policie řídí provoz u Hustopečí nad Bečvou. Šťastnou cestu a hezké pondělní dopoledne.
2: Rádio Hana.

0: Správné vlně, ano, tohle je vaše jarní Rádio Hana. Přejeme krásné pondělní dopoledne. Mimochodem připomínáme, že teď v květnu Hana slaví narozeniny, ale ty dárky vlastně průběžně dostáváte vy. Každý všední den rozdáváme minimálně tisícovku v naší šťastné trojce. Víc se dozvíte na radiohana.cz, tak se mrkněte a my si samozřejmě dál hrajeme taky ten nejlepší hudební výběr. A budeme mít i něco pro milovníky hospodských kvízů ještě v téhleté hodině. Tak rozhodně poslouchejte dál a bavte se.
1: Jsme Rádio Hana. Hezké dopoledne.

0: první deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
3: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: zítra je téma kultovní hlášky z filmu a seriálu. Na olomouckém letňáku budeme se těšit. A zdravíme taky na Hlavštín, ten hlásí, že teď v rámci Mezinárodního dne muzeí je vstup do hradu zdarma, platí to dneska až do 18. hodiny a na Hlavštíně nás i v pondělí čeká tedy atmosféra středověku a moc hezké vyhlídky, tak se stavte.
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
3: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
1: Servírujeme pořádnou dávku hokeje každý den na tomto rádiu.
4: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Rady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
1: Květnové novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
2: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3 000 korun.
3: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4 000 korun.
1: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
2: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
1: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekr.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
5: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi.
9: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
11: Velká Morava Fest Přerov 2026.

0: to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Díky moc, že posloucháte Rádio Hana, jsme s vámi doma, v práci, nebo třeba taky na cestách. Připomeneme si, že kolem Olomouci začíná rekonstrukce na Tabuláku, na Stupově, za chvilku ve zprávách i v dopravě. A po 11. hodině na Hane.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude Benson Boone. Taky zpěvačka Anaka. Nebo dáme Always.

0: bude 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Vítejte u dalších zpráv. Startuje proměna Stupkovy ulice v Olomouci. Dnes začínají stavební úpravy silnice a ty ve dvou etapách potrvají do konce letních prázdnin. Během stavby tu bude odkloněná doprava.
3: Oprava ulice zahrnuje výměnu živičného povrchu, vyvýšení dvou křižovatek s přechody pro chodce, rekonstrukci chodníků a úpravy čtyř autobusových zastávek. Současně bude téměř po celé délce ulice změněn režim parkování z podélných na kolmá stání. Vznikne tu 92 parkovacích stání, z toho 20 zcela nových.
2: Přiblížil mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Omezení parkování u nemocnice v Boskovicích. Úprava přichází kvůli tomu, že tu auta stála i týdny. Na 6 ze 7 místních parkovišť bude v pracovní dny nově platit omezení mezi 7 a 15 hodinou. Budeme tu moci parkovat s parkovacím kotoučem, a to maximálně na 4 hodiny. Přiznání ve fotbalové korupční kauze. Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších 12 obviněných v kauze ovlivňování fotbalových zápasů kvůli sázkám se policii přiznalo k manipulaci zápasů a úplatkářství, píše ČTK. Připomeneme, že v kauze bylo na konci března obviněno 32 lidí. Fotbalová asociace ve věci vede 47 disciplinárních řízení. Do kauzy je podle ČTK zapojeno několik hráčů z první ligy, vedle Samuela Šiguta i například olomoucký Jakub Elbl či ostravský David Látal.
0: Sport.
2: Aktuální tenisová jednička, olomoucká rodačka Karolína Muchová, se vrátila do první desítky světového žebříčku. Aktualizovaný žebříček WTA ukázal posun Karolíny z 11. na 10. příčku.
1: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
0: Počasí.
4: Představte si, na hřebenech jižní Šumavy jsme si o víkendu mohli postavit menšího sněhuláka. No vážně, tam to ještě sypalo. Víme, jak bude, tady u nás na Moravě žádné srážky nebo nějaká výraznější oblačnost. K tomu dneska a zítra naměříme zhruba 15 až 17 stupňů a pak v polovině týdne to ještě povyskočí. Od středy dál bude víc jak 20 stupňů a není vyloučeno, že o víkendu tam potom cinkne letních 25. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci začala rekonstrukce na tabuláku na ulici Stupkova. Omezení pro řidiče i pro MHD tady bude trvat až do srpna. Další podrobnosti najdeme na webu report.cz. Jinak policejní hlídku nám v Olomouci hlásíte na Přerovské, v Prostějově za Olomouckou, v Hulíně na Holešovské, kousek od Otrokovic na trase na Pajdla z Pitihněv, anebo taky v Mohelnici na Třebovské. A prý ještě číhají u Hřebečského tunelu. Tak hlavně šťastnou cestu, bez nehod a bez pokut.
0: Rádio Hana.

0: Nejlepší hudební výběr.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Čirasky. Tohle je náš nový singl Selhání a děkujeme rádiu Haná, že podporuje naši muziku.

0: ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Toto je...
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Zubr.cz. Zubrstrah. Troufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
1: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Rádio Hana.
7: Nejlepší hudební výběr.

Tohle jsou nahané Oasis, za malou chvilku Slzám a nepotřeba taky Linkin Park. Hrajeme si dál. Tak co obvykle dělají lidé v květnu? Mají se rádi, protože máj je lásky čas. Taky možná mají trochu obavu, protože květen je měsíc maturit a určitě mají taky radost a fandí našim na hokejovém mistrovství světa. Mimochodem, jestli pak víte, jak ve Švýcarsku

0: Česku funguje během šampionátu MHD.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Dobrý den, kontrola jízdenek.
3: Je, dobrý den, jízdenku nemám, ale mám vstupenku na dnešní hokejový zápas. Stačí to?
2: Jasně, že to stačí. Šťastnou cestu a doufám, že vaše vyhrají.
3: Takhle se může odehrávat setkání s revizorem ve švýcarské MHD. Skutečně, fanoušci jezdí po Curychu a Freiburgu v den utkání zdarma a vstupenka na stadion je zároveň i jízdenkou. Holt, Švýcaři se o své fanoušky umí postarat. A my se staráme o pravidelný přísun česko-švýcarského slovníku. Takže až při večerním duelu Česko-Švédsko u televize od 20.20 uslyšíte tohle.
4: Cheery, kauftě nebrele.
3: Znamená to jediné.
2: Hej, rozhačí, kup si brejle!
4: Cheery, kauftěné brejle!
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Rádio Hana.
5: Jsme online na radiohana.cz.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
7: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
8: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
9: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
10: Na luskni.cz to jede. Vyber si

0: ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
1: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
0: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
1: Ve Šternberku v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
2: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS, Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a neb super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
3: Rádio Hana. Zas.

0: Podrobnosti už za okamžik v našich poledních zprávách a taky budeme fandit našim hokejistům na mistrovství světa dneska večer a po 12. hodině na Hané.
1: Hit za hitem.
0: Bude Ava Max.

0: právě dřív než ostatní, tak to chodí u nás na Hanem, takže prčíme dál.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pozor na falešné SMSky, oznámení o dopravním přestupku. Tak začínala SMS s výzvou k uhrazení pokuty, kterou obdržela 36-letá žena. Falešnou pokutu uhradila a pak se s podezřením na podvod obrátila na olomouckou policii.
4: Poškozená tomu uvěřila a dokonce domnělou pokutu uhradila dvakrát z důvodu, že první pokus údajně neproběhl. Žena tak přišla o 11,5 tisíce korun. Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu podvod.
3: Popisuje případ za policii komisařka Ivana Skoupilová a v podobných situacích opět apeluje na každého.
4: Znovu apelujeme na občany, aby na podobné zprávy nereagovali. Žádný státní orgán ani policie vás nebude o zaplacení pokuty informovat SMS zprávou. Než zaplatíte, informace si vždy ověřte. Zda se nejedná o podvod, si můžete ověřit také na našem webu www.panprokoukl.cz.
3: Vozovku na D46C dává do pořádku ředitelství silnic a dálnic, spustilo opravu asfaltu mezi Olomouckým a Jihomoravským krajem. Proto bude dálnice vedena zúžením do jednoho pruhu v každém směru. Práce potrvá 26 dní a začíná u Drysic na Vyškovsku ve směru na Olomouc.
1: Hlas lidu.
3: Prezident Petr Pavel si pohoršil v očích veřejnosti. Od občanů dostal v průzkumu agentury Stemmark průměrnou známku 2,9. O rok dřív dostal známku za své vystupování v čele státu 2,6. V hodnocení polistopadových prezidentů je nyní třetí za Václavem Havlem a Václavem Klausem.
1: Mistrovství světa v hokeji.
3: Třetí utkání českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku. Tým touží po nápravě šokující sobotní porážky 2-3 v prodloužení se Slovinci. Uvidíme, zda se to českým hokejistům povede. Dnes vyzvou Švédsko od 20 hodin 20 minut.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že po několika chladnějších dnech to zase vypadá na návrat jarního počasí. Hodně záleží na oblačnosti, na větru nebo na případných přehánkách, ale každopádně ten trend je zatím velmi pozitivní. Jinak sluníčko v těchto dnech vychází už kolem 5. ráno a občas se taky ukazuje a k tomu odpoledne naměříme zhruba 15 až 17 stupňů, nejenom dnes, ale i zítra.
5: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
1: Doprava.
0: Je tady naše blesková polední doprava. Policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci na Kosmonautů, na tom mostě přes Moravu. Hlídka taky na trase Olšany u Prostějova Hablov a nebo na D1 na exitu Kroměříž Západ. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme pondělí na jedničku.

0: hvězdokup jesličky. No, nádhera to bude nesmírná a vesmírná. Nahane za chvilku One Republic anebo OMD, takže si hrajeme dál.
1: Rádio Hana.
2: Tady to žije.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, tam se vydáme tentokrát.
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Tady se vám blíží zpátečka a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
6: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
13: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, ACDC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
14: Pozor! Akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s počítačem.

0: všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
1: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Tohle je Rádio Hana.

0: nahaném, hrajeme a bavíme a taky pořád něco slavíme. Tak komu můžeme popřát k narozeninám anebo k svátku? To si povíme právě teď.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je pondělí 18. května, slavíme Mezinárodní den muzeí. V kalendáři nacházíme jméno Nataša a narozeniny má herec Karel Roden nebo režisér mimo jiné i této komedie. Poznáváte?
3: Furt králíka, každý den máme králíka.
2: Ano, Slunce Seno, tedy režisér Zdeněk Troška, dneska 73. narozky.
3: Ani pinga to už nežere.
2: Ať máte den k sežrání, přeje celá naše rádiová parta v pondělí 18. května.
1: Rádio Haná, kalendárium.
4: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
5: Radio Talent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
4: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
1: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
6: Rádio Haná. Olomouc, Valmez a Kroměříž.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: chci potkat strážníky s radarem a taky se povíme, že se nám poněkud propadá hlavní město Mexika. Podrobnosti za chvilku a po 13. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme třeba Aerosmith. Bude Niall Horan. Nebo skupina Mirai. Budeme dál tančit, budeme se bavit. Rádio Hana, 12.56, teď jsou tu zprávy.

0: námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Sedneme za volant, ale jedeme opatrně. V Olomouci dnes strážníci hlídají dodržování povolené rychlosti. Kontrolují 4 ulice, Lazeckou, Náves Svobody, Švajcerovu a Střední Novosadskou. Vyzývají k bezpečné jízdě.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Své cesty dá do pořádku Blansko. Začalo s rozsáhlou opravou silnic, na kterou vyčlenilo 6 milionů korun. Práce odstartovaly v centru města a postupně se přesunou do Starého Blanska a místních částí. Potrvají asi do půlky letních prázdnin.
1: Hlas lidu.
0: Kdo je v očích občanů nejlepším polistopadovým prezidentem? Průzkum agentury Stemmark ukázal, že lidé dál hodnotí nejlépe Václava Havla, za ním je Václav Klaus, dále Petr Pavel a za ním Miloš Zeman. Průzkumu se od dubna do května účastnilo 1000 dospělých lidí. Mexické hlavní město se propadá. Ciudad de México se v některých svých částech propadá i o 2 cm měsíčně, informuje o tom NASA. Ovlivňuje to stabilitu tamních budov, děje se to kvůli nadměrnému využívání podzemních vod. Město tak už loni zavedlo opatření proti jevu, kdy provádí vstřikování dešťové vody do podzemí, píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
0: Na turnaj ATP v Hamburku dnes se vstoupí ESO prostějovského tenisového klubu Jakub Menšík. Na antuce se představí proti domácímu Němci Štrufovi, který nastupuje na divokou kartu. Duel o postup do druhého kola začne po 18. hodině.
2: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den jedině na Hané.
3: Počasí.
4: Nejprve malé květnové ohlédnutí. Ledoví muži způsobili minulý týden mrazivější počasí v Jeseníkách. Na pradědu se dokonce objevovaly sněhové přehánky. Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dál proměnlivá oblačnost. Občas se ukazuje taky sluníčko. A teď odpoledne bychom měli mít nějakých 15 až 17 stupňů. Nakonec to vypadá tak, že zítra bude skoro 20 a pak to povyskočí ještě výš. A výhledově už teď se těšíme na víkend, kdy má být letních 25 stupňů. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci dál pokračuje částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky a taky pozor na rychlost. 30 v Olomouci musíme dodržovat na Svornosti, na Kmochově nebo na Krapkově. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci na Přerovské, Okružní anebo na Slavonínské a taky ve Štrmbrku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách anebo v Holešově na Partizánské. Tak šťastnou cestu a ať je to hlavně bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Hana.

0: Vaše milovaná mega hra Šťastná trojka Rádia Haná jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Haná, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Mistrovství světa? Jasně!

0: Dnešní vejlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte

0: od pondělí do pátku, taky naše šťastná trojka.
1: Šťastná trojka!
0: Šťastná trojka je soutěž naprosto úžasná, luxusní a přitom velmi jednoduchá. Vy nemusíte posílat žádné registrační SMSky, vyplňovat složitě nějaké formuláře. Vy vlastně tu možnou výhru máte teď u sebe, třeba na stole, nebo v kapse, nebo v kabelce. Je to váš mobil. My totiž každý všední den vždycky losujeme šťastnou trojku aneb poslední trojčíslí, které by mohlo být i na tom vašem telefonu. A když ho vyhlásíme a vy to poslední trojčíslí máte, tak pak máte ještě písničku na to, abyste se dovolali sem k nám do studia. Někdy se zadaří, někdy ne, někdy tam cinkne ta tisícovka, někdy navyšujeme bonusy na 2, 3, 4 tisíce. No zkrátka dobře, šance je tu opravdu každý den od pondělí do pátku a pak se můžete opravdu radovat.
2: Tady Marta z Bystřice pod Hostýnem, pozdravuju všechny v rádiu Hana, jsou šťastná, že jsem našla dneska čtyřlístek a vyhrála jsem penízky. Ze šťastné trojce a 2000. Nashledanou.
0: No, my se taky těšíme. Nashledanou, naslyšenou v naší šťastné trojce, protože váš telefon, to je vaše výhra. Každý den minimálně tisícovka ve hře. Tak vám držíme palce.
3: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na Hané.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: www.zofy.cz.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
3: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Supersraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Supersraz. 6. června v pivovaru Zubr.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
9: Nejlepší hudební výběr.
10: Radio Hana.

0: Tady u nás na Hané máme vždycky každý den v plánu nějaké to zajímavé téma, zajímavé hosty. Zítra pozveme třeba na olomouckou Floru, na masožravky. No a teď už tady bude náš tradiční pondělní astrovýhled. Zjistíme, že tenhle ten květnový týden možná bude dost rychlý a zamilovaný, což potvrdí i náš rádiový astrolog na Hané.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Baudyš. Tondo, jaký bude tento týden?
3: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Týden je to rychlý, zejména ve čtvrtek a pátek, jako kdyby se toho dělo příliš mnoho a příliš rychle. Pro citově založené posluchače, či spíše posluchačky, tu vidím i tendenci k zamilovávání se, chce se mi říct, do kohokoliv. I tímto způsobem je tento týden vlastně ošemetný, než kvůli potenciálně prekérní.
2: Co nám může pomoci?
3: Bylo by výhodou držet dlouhodobé cíle, vědět, kam směřuji, co chci dosáhnout, protože jinak tento týden může člověku ty hračky hodně rozházet.
2: Díky za to, zrychlený a také plný lásky má být podle hvězd týden od 18. května. Každé pondělí s námi vysílá astrolog Tonda Baudyš. Díky za to.
3: Děkuju, zdravím.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
2: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
5: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Vahané, přejeme dobré odpoledne a samozřejmě máme pro vás zprávy, počasí, dopravu. Jdeme na to.
1: Bude 14 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme další várku informací. Vzpomínáte na natáčení akčních scén loni v Olomouci? Film Stav odpojen, plný automobilových honiček v olomouckých ulicích, v hlavních rolích s Albertem Čubou a Androu Mohylovou, jde do kin. Ve čtvrtek bude v kině Metropol, píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Čistá jsou před koupací sezónou jezera Poděbrady u Olomouce a vodní nádrž Plumlov u Prostějova. Hygienici provedli první letošní kontrolní odběry vody a obě přírodní koupaliště mají vodu vhodnou ke koupání. Další kontroly budou v následujících týdnech. Obyvatelé Česka dluží víc a víc. V prvním čtvrtletí tohoto roku vzrostl jejich dluh meziročně o 14% na 4 biliony 220 miliard korun. Objem nespláceného dluhu je asi 38 miliard, píše ČTK. Největší objem mají dluhy na bydlení, a to 3,5 bilionu. A banky na bydlení půjčují. V dubnu poskytly banky a stavební spořitelny hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun. Je to o desetinu víc než před měsícem a skoro dvojnásobně víc než před rokem.
1: Sport.
3: Novou posilu do útoku hlásí extraligový olomoučtí kohouti. Přichází k nim švédský hokejový útočník Karl Berglund, který dosud oblékal dres Mladé Boleslavy. Za Bolku odehrál 29 utkání a dal 2 góly a na 4 další nahrál.
1: Počasí.
0: Představte si, na hřebenech jižní Šumavy jsme si o víkendu mohli postavit menšího sněhuláka. No vážně, tam to ještě sypalo. Víme, jak bude, tady u nás na Moravě žádné srážky nebo nějaká výraznější oblačnost. K tomu dneska a zítra naměříme zhruba 15 až 17 stupňů a pak v polovině týdne to ještě povyskočí. Od středy dál bude víc jak 20 stupňů a není vyloučeno, že o víkendu tam potom cinkne letních 25.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
1: Doprava.
0: Hezké odpoledne, teď je tu naše blesková doprava. Připomínáme, že v Olomouci je částečné omezení u nádraží na ulici Jeremenkova. Probíhá tady oprava vozovky na mostě přes řeku Bystřici. Až do 22. května si tady jezdí jenom v jednom pruhu na semafory. Šumperk hlásí úplnou uzavírku na ulici 8. května kvůli pracem na teplovodu a v Zábřehu je zase zavřená ulice Indrova. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

0: Takže na Hané, jedeme dál.
1: Jsme Rádio Haná.
2: Hezké odpoledne.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.

0: Wsi.cz.
1: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete

0: pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
1: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.

0: je mi nejlíp.
1: Je nám nejlíp, protože na Hané máme pro vás ten nejlepší hudební výběr a taky máme přehled.
2: O čem se píše?
1: Od nás už víte, že v Olomouci na Tabuláku začaly opravy Stupkovy ulice a jak píše Report.cz, bude to na dlouho, bude to trvat až do srpna. Zdravíme také Kroměříž, zdejší radniční věž čeká rekonstrukce, která zahrnuje stavební i restaurátorské práce. Víc se dozvíme na webu město-kroměříž.cz. A už na konci května zamíří na Moravu cyklistický závod míru. Rozdělený je do 4 etap. Jeseník Šumperk, Uničov Rýmařov, Zábřeh Dlouhé Stráně a Krnov Šternberg. Kompletní info najdeme už teď na www.závodmíru.com. Tak se mrkněte a my už frčíme dál.
3: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Hana.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 20.

0: 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
3: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
4: Toto je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Rádio Hana.
10: Nejlepší hudební výběr.

0: Hana, všechny vás moc zdravíme, teď už s kolegyní Leuškou u nás ve studiu, ahoj.
1: Krásné odpoledne tobě, Marťo, i našim posluchačům.
0: Přátelé, a když se řekne květen, tak jsou za mě minimálně tři možnosti, že je to lásky čas, nebo že je to čas maturit, a nebo že je to čas hokejového mistrovství světa. Řekni mi, co tebe v květnu bere nejvíc z těchto možností ABC.
1: Já se zalekla, že se zeptáš, jako co je správná odpověď.
0: Samozřejmě.
1: ABC, co mě nejvíc bere?

0: pro mě je to asi letos jako určitě hokejové mistrovství světa, protože se můžu dívat, můžu fandit a nemusím se učit.
1: A večer fandíme konkrétně proti Švédsku, tak se budeme těšit a po 15. hodině na Hané.

0: Vítejte u dalších zpráv. Startuje proměna Stupkovy ulice v Olomouci. Dnes začínají stavební úpravy silnice a ty ve dvou etapách potrvají do konce letních prázdnin. Během stavby tu bude odkloněná doprava.
1: Oprava ulice zahrnuje výměnu živičného povrchu, vyvýšení dvou křižovatek s přechody pro chodce, rekonstrukci chodníků a úpravy 4 autobusových zastávek. Současně bude téměř po celé délce ulice změněn režim parkování z podélných na kolmá stání. Vznikne tu 92 parkovacích stání, z toho 20 zcela nových.
0: Přiblížil mluvčí města Olomouce Jan Horejš.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Omezení parkování u nemocnice v Boskovicích. Úprava přichází kvůli tomu, že tu auta stála i týdny. Na 6 ze 7 místních parkovišť bude v pracovní dny nově platit omezení mezi 7 a 15 hodinou. Budeme tu moci parkovat s parkovacím kotoučem, a to maximálně na 4 hodiny. Přiznání ve fotbalové korupční kauze. Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších 12 obviněných v kauze ovlivňování fotbalových zápasů kvůli sázkám se policii přiznalo k manipulaci zápasů a úplatkářství, píše ČTK. Připomeneme, že v kauze bylo na konci března obviněno 32 lidí. Fotbalová asociace ve věci vede 47 disciplinárních řízení. Do kauzy je podle ČTK zapojeno několik hráčů z první ligy, vedle Samuela Šiguta i například olomoucký Jakub Elbl či ostravský David Látal.
2: Mistrovství světa v hokeji.
0: Třetí utkání českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku. Tým touží po nápravě šokující sobotní porážky 2-3 v prodloužení se Slovinci. Uvidíme, zda se to českým hokejistům povede. Dnes vyzvou Švédsko od 20 hodin 20 minut.

0: 1000 korun každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, víme, že po několika chladnějších dnech to zase vypadá na návrat jarního počasí. Hodně záleží na oblačnosti, na větru nebo na případných přehánkách, ale každopádně ten trend je zatím velmi pozitivní. Jinak sluníčko v těchto dnech vychází už kolem 5. ráno a občas se taky ukazuje a k tomu odpoledne naměříme zhruba 15 až 17 stupňů, nejenom dnes, ale i zítra. Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda se dořešuje v Olomouci za BA centrem na kavaleristů. Jinak policejní hlídku máme v Olomouci hlášenou na ulici Denisova a taky na Lipenské na tom kruháči u STKček. Na Olomoucku je hlídka v Charvátech, jak je ta odbočka ke Hřbitovu, na Prostějovsku u Čelechovic, jak se jede na Olšany a taky na D1 u Přerova na exitu Olomouc Ostrava. A kontrolu můžeme potkat i v Mohelnici na Třebovské. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

tabulkou května a užíváme si stále delší a delší dny. Možná jste nevěděli, že v květnu se v Česku každý den prodlouží den přibližně o 2 minuty. To znamená, že právě teď zažíváme období, kdy se večery prodlužují nejrychleji z celého roku. Lidské tělo na to samozřejmě reaguje a to tak, že tvoří větší množství serotoninu, hormonu dobré nálady. I proto mají lidé na jaře a začátkem léta často více energie a lepší náladu než během zimy. No a my vám náladu vylepšujeme dál samozřejmě tím nejlepším hudebním výběrem. Dáme se za chvíli slzu, anebo zaspívá Enrique Iglesias, tak držte vlny.

Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníček-olomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
0: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká

0: vyšla nová kaplinka.
1: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
0: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
1: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
0: Jasně, romantický útěk v praxi.
2: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Superstras, Paulie Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla Zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se smečkou a zažij nový koncept festivalu Superstras. 6. června v pivovaru Zubra.
6: 14. ročníku festivalu

0: Vítkovo kvarteto.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Posloucháte Rádio Hana.

0: Sisters na rádiu Hana a song Jump, a ten posíláme přímo do Olomouce, protože v Olomouci se teď skákalo ve velkém. Ve čtvrtek se v olomouckém kině Metropol chystá velmi originální promítání. Bude to akční film Stav odpojen, kde o nízkorozpočtovou punkovou poctu béčkovým akčňákům z 80. a 90. let. Snímek mimo jiné vznikal v Olomouci a po projekci bude následovat i pohled do zákulisí natáčení a uvidíte, jak po těch autách skákali v ulicích Olomouce. Už ve čtvrtek 21. května v olomouckém Metropolu. A Helvštín hlásí, že v rámci Mezinárodního dne muzeí je dnes vstup do hradu zdarma. A to až do 18. hodiny, tak toho využijte. Na Helvštíně na vás čeká i ve všední den atmosféra středověku a překrásné vyhlídky. Nás na rádiu Hana čeká 21 Pilots, Katy Perry, kapela Krištof, ale teď už se pojďme naladit na tu správnou hokejovou vlnu.
1: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
2: Jo, tohle je hokej.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
3: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
4: No to určitě.
5: Jo, určitě.
4: Určitě.
1: Brousíme brusle,
3: ladíme formu
1: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
3: Nejlepší hokejové info
1: každý den na tomto rádiu,
3: protože
1: tento měsíc je trenérem úplně každý.
6: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
1: Rádio Hana. Jsme online na radiohana.cz.
2: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
5: Pozor, akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky s potiskem maskáče za polovinu. Na pracovní kalhoty, batohy, celty i zástěry. Do lesa zapadnete, ve městě zaujmete. Ubivo je, všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
6: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, ACDC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
8: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Kapela Krištof, tak pojď hledat břeh a vy pojďte s námi hledat policejní hlídky. Ve zprávách totiž mrkneme na olomoucké cesty. Tady je policejní hlídek opravdu požehnaně. Podrobnosti přinese kolega Tomáš Gottwald. Ale my se teď pojďme společně mrknout, co dál budeme hrát po 16. hodině. Samozřejmě bude ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A taky

0: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Sedneme za volant, ale jedeme opatrně. V Olomouci dnes strážníci hlídají dodržování povolené rychlosti. Kontrolují 4 ulice, Lazeckou, Náves Svobody, Švajcerovu a Střední Novosadskou. Vyzývají k bezpečné jízdě.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Své cesty dá do pořádku Blansko. Začalo s rozsáhlou opravou silnic, na kterou vyčlenilo 6 milionů korun. Práce odstartovaly v centru města a postupně se přesunou do Starého Blanska a místních částí. Potrvají asi do půlky letních prázdnin.
1: Hlas lidu.
0: Kdo je v očích občanů nejlepším polistopadovým prezidentem? Průzkum agentury Stemmark ukázal, že lidé dál hodnotí nejlépe Václava Havla, za ním je Václav Klaus, dále Petr Pavel a za ním Miloš Zeman. Průzkumu se od dubna do května účastnilo 1000 dospělých lidí. Mexické hlavní město se propadá. Ciudad de México se v některých svých částech propadá i o 2 cm měsíčně, informuje o tom NASA. Ovlivňuje to stabilitu tamních budov, děje se to kvůli nadměrnému využívání podzemních vod. Město tak už loni zavedlo opatření proti jevu, kdy provádí vstřikování dešťové vody do podzemí, píší o tom novinky.cz.
1: Sport.
0: Na turnaj ATP v Hamburku dnes se vstoupí ESO prostějovského tenisového klubu Jakub Menšík. Na antuce se představí proti domácímu Němci Štrufovi, který nastupuje na divokou kartu. Duel o postup do druhého kola začne po 18. hodině.
1: Počasí.
2: V úterý nás sice opět čekají přeháňky, ale taky o něco teplejší počasí. Teploty budou šplhat na 20 stupňů Celsia, což je značně nad průměrem. Historická průměrná teplota pro květen v České republice je totiž okolo 13 stupňů Celsia. A podle meteorologů budeme nadprůměrné teploty měřit po zbytek týdne. O víkendu dokonce vyšplhají až na 26 stupňů.
3: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
1: Doprava.
2: Pozor na policejní hlídku, číhají na vás na ulici Velkomoravská. Na Velkomoravské také počítejte se zdržením na 5 minut, postát si můžeme také na Pavlovické. Pozor na nehodu na Zlínsku,

0: držte naše vlny.
1: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
2: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku. Soutěž Radiotalent 2026 právě startuje.
1: Hraj o promo za 400 000 korun. Nahraj vlastní single pod vedením kapely Oběd a Hradeček a získej profi kampaň v rádiu.
2: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
1: Radiotalent, tvoje cesta do éteru.
3: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
4: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Rádio Hana,
3: Skyrock
2: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
3: pro váš lepší hudební výběr.
2: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu,
3: Google Play a Apple Store.
2: Stahujte,
3: poslouchejte,
2: užívejte.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.

0: Зофи Цезат!
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
3: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Super sraz. Síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Zubr Sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Velká Morava Fest Přerov 2026.

0: Teddy Swims a song Bad Dreams na Rádiu Hana. Tak já doufám, že nás dneska nikoho špatné sny nečekají. A to hlavně i proto, že dneska večer se hraje hokej Švédsko a Česko. A doufám, že všichni půjdeme dnes pěkně spokojeni spát. My se teď s kolegou Lukášem na hokejové mistrovství světa podíváme a řekneme si, zda tady musíte platit za jízdenku, a nebo ne.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Dobrý den, kontrola jízdenek.
3: Je, dobrý den, jízdenku nemám, ale mám vstupenku na dnešní hokejový zápas. Stačí to?
2: Jasně, že to stačí. Šťastnou cestu a doufám, že vaši vyhrají.
3: Takhle se může odehrávat setkání s revizorem ve švýcarské MHD. Skutečně, fanoušci jezdí po Curychu a Freiburgu v den utkání zdarma a vstupenka na stadion je zároveň i jízdenkou. Holt, Švýcaři se o své fanoušky umí postarat. A my se staráme o pravidelný přísun česko-švýcarského slovníku. Takže až při večerním duelu Česko-Švédsko u televize od 20.20 uslyšíte tohle.
4: Cheery, kauftě nebrele.
3: Znamená to jediné.
5: Hej, rozhačí, kup si brejle!
4: Cheery, kauftěné brýle!
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
6: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
2: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Posloucháte Rádio Hana.

Nejlepší hudební výběr pokračuje rozhodně dál i po 17. hodině, ale předtím si dáme zprávy. V nich mrkneme na Olomouc jako Kobru 11. V centru letala auta, ale teď míří film do kin. Ano, v Olomouci se natáčel nový akčňák a bude mít svoji

0: Radio Hana je 16.56. Pojďme na zprávy.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme další várku informací. Vzpomínáte na natáčení akčních scén loni v Olomouci? Film Stav odpojen, plný automobilových honiček v olomouckých ulicích, v hlavních rolích s Albertem Čubou a Andreou Mohylovou, jde do kin. Ve čtvrtek bude v kině Metropol, píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Čistá jsou před koupací sezónou jezera Poděbrady u Olomouce a vodní nádrž Plumlov u Prostějova. Hygienici provedli první letošní kontrolní odběry vody a obě přírodní koupaliště mají vodu vhodnou ke koupání. Další kontroly budou v následujících týdnech. Obyvatelé Česka dluží víc a víc. V prvním čtvrtletí tohoto roku vzrostl jejich dluh meziročně o 14% na 4 biliony 220 miliard korun. Objem nespláceného dluhu je asi 38 miliard, píše ČTK. Největší objem mají dluhy na bydlení, a to 3,5 bilionu. A banky na bydlení půjčují. V dubnu poskytly banky a stavební spořitelny hypoteční úvěry za 61,5 miliardy korun. Je to o desetinu víc než před měsícem a skoro dvojnásobně víc než před rokem.
1: Sport.
3: Novou posilu do útoku hlásí extraligový olomoučtí kohouti. Přichází k nim švédský hokejový útočník Karl Berglund, který dosud oblékal dres Mladé Boleslavy. Za Bolku odehrál 29 utkání a dal 2 góly a na 4 další nahrál.

jsme místy i zítra. K tomu naměříme až 20 stupňů Celsie. A jak na tom je zbytek Evropy? Ve Španělsku měří až 27 stupňů Celsia, naopak ve Francii, v Paříži jenom 17 stupňů.

0: Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: Dnešní vejlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, rádio hraná v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesil

0: Kapela Miraj a Rádio Haná, kde rádi podporujeme domácí muziku a hlavně i začínající interprety a kapely. A i letos hledáme talenty. Je tady letošní Rádio Talent. Máte hudbu v krvi, zpíváte, tvoříte vlastní skladby nebo máte kapelu, která si zaslouží být slyšet, tak tohle je přesně chvíle, kdy to můžete posunout dál. Radio Talent je šance, jak se dostat z garáže nebo z pokojíčku přímo k lidem, ukázat svůj hlas, svůj styl a svůj příběh. A hlavně získat zkušenosti, kontakty a možnosti, které vás můžou posunout v hudbě výrazně dopředu. Stačí se přihlásit do konce května na webu radiotalent.cz. Je to velice jednoduché, ale může to být krok, který vám změní kariéru. Možná právě vy budete další talent, o kterém se bude mluvit. Tak do toho. Radio Talent čeká. Více infa najdete také na webu radiohana.cz. No a na našich vlnách pokračuje dál nejlepší hudební výběr. Dáme Shakiru a taky Amy Winehouse.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
4: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: práce. Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
1: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
4: 14. ročníku festivalu

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana. Olomouc, Prostějov a Přerov.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Ondra, to je vzpomínka na osmdesátky na rádiu Hana, kterou vám hrajeme také na cestu z práce domů. To znamená, že můžeme začít slavit. Ten nejbolestivější první den v práci máme úspěšně za sebou. A co dalšího dneska slavíme? Tak to už nám prozradí kolega Lukáš.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Je pondělí 18. května, slavíme Mezinárodní den muzeí. V kalendáři nacházíme jméno Nataša a narozeniny má herec Karel Roden nebo režisér mimo jiné i této komedie. Poznáváte?
3: Furt králíka, každý den máme králíka.
2: Ano, Slunce Seno, tedy režisér Zdeněk Troška, dneska 73. narozky.
3: Ani pinga to už nežere.
2: Ať máte den k sežrání, přeje celá naše rádiová parta v pondělí 18. května.
1: Rádio Hana, kalendárium.
4: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
7: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si.

0: Kosinka, kom.
1: To snad ne, já se na to vystu. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
3: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
4: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
5: Objednej a už to letí.
6: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
7: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Jenka, vaše Rádio Hana, vzpomínky na osmdesátky tady nesmí chybět a samozřejmě v nich budeme pokračovat i po 18. hodině. Pojďme se mrknout, co nás čeká a nemine.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme třeba White Town. Nesmí chybět ani Somber. A pusu vám pošle kapela Čenesky. A teď už vyrazíme na koupačku. Plumlov i Poděbrady jsou ke koupání, teda alespoň podle kvality vody. Radio Hana je 17.57, pojďme na zprávy.
2: Bude 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pozor na falešné SMSky, oznámení o dopravním přestupku. Tak začínala SMS s výzvou k uhrazení pokuty, kterou obdržela 36-letá žena. Falešnou pokutu uhradila a pak se s podezřením na podvod obrátila na olomouckou policii.
4: Poškozená tomu uvěřila a dokonce domnělou pokutu uhradila dvakrát z důvodu, že první pokus údajně neproběhl. Žena tak přišla o 11,5 tisíce korun. Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu podvod.
3: Popisuje případ za policii komisařka Ivana Skoupilová a v podobných situacích opět apeluje na každého.
4: Znovu apelujeme na občany, aby na podobné zprávy nereagovali. Žádný státní orgán ani policie vás nebude o zaplacení pokuty informovat SMS zprávou. Než zaplatíte, informace si vždy ověřte. Zda se nejedná o podvod, si můžete ověřit také na našem webu www.panprokoukl.cz.
3: Plumlov i Poděbrady už jsou ke koupání. Hygienici v Olomouckém kraji potvrdili, že voda ve štěrkopískových jezerech je nezávadná s nízkým rizikem zdravotních problémů. Obě lokality budou během léta nadále pravidelně sledovány, přičemž na Plumlově budou kontroly častější kvůli opakovanému výskytu sinic. Tamní kvalita vody se totiž každoročně v průběhu sezóny zhoršuje.
5: Hlas lidu.
3: Prezident Petr Pavel si pohoršil v očích veřejnosti. Od občanů dostal v průzkumu agentury Stemmark průměrnou známku 2,9. O rok dřív dostal známku za své vystupování v čele státu 2,6. V hodnocení polistopadových prezidentů je nyní třetí za Václavem Havlem a Václavem Klausem.
2: Sport.
3: Aktuální česká tenisová jednička olomoucká rodačka Karolína Muchová se vrátila do první desítky světového žebříčku. Ukázal posun Karolíny z 11. na 10. příčku.
2: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v pondělí.
2: Počasí.
0: Teploty 0,5 stupně, tak to je nejnižší teplotní rekord pro 18. květen. Taková zima nám dneska naštěstí není. Aktuálně měříme kolem 16 stupňů. Během večera se ještě může přehnat přeháňka. Místy může pršet i zítra, ale teploty budou o něco vyšší. Vyšplhají se až na 20 stupňů Celsia.
2: Doprava.

obcemi Brněnec a Letovice. A pozor také na D55 na trase Hulín-Otrokovice mezi exity Hulín-Východ a Otrokovice-Sever. I tady vás může zastavit policie. Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Haná, kde žijeme šťastnou trojkou. Přejeme vám krásný pondělní podvečer. Šťastná trojka je naše soutěž založená na posledním trojčíslí vašeho telefonu. Pokud je takové, jaké vyhlásíme, máte minimálně 1000 korun v kapse. No a dnešní výherce už máme.
1: Čau, tady Jiřín.
2: Čau, tady Vlaďka.
1: Vyhráli jsme 1000 korun na Hané a
2: zajdeme si na večeři.
0: Jirku a Vlaďku čeká večeře zdarma a na vás čeká dalších 1000 korun hned zítra v naší šťastné trojce. Tak laďte Rádio Haná už od rána, ať vám to neunikne.
3: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži Šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na Hané.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Radio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: a práce. Zubr sraz. Troufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS, Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a neb super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
4: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
0: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
5: Pozor! Akce, kterou nesmíte propást. Galanterie Kolář nyní nabízí látky z

0: všechno je. Prodejny Olomouc, Šternberg, Prostějov a web galanteriekolar.cz.
1: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Baudyš. Tondo, jaký bude tento týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Týden je to rychlý, zejména ve čtvrtek a pátek, jako kdyby se toho dělo příliš mnoho a příliš rychle. Pro citově založené posluchače, či spíše posluchačky, tu vidíme i tendenci k zamilovávání se, chce se mi říct, do kohokoliv. I tímto způsobem tento týden vlastně ošemetný, než kvůli potenciálně prekérní.
1: Co nám může pomoci?
2: Bylo by výhodou držet dlouhodobé cíle, vědět, kam směřuji, co chci dosáhnout, protože jinak tento týden může člověku ty hračky hodně rozházet.
1: Díky za to, zrychlený a také plný lásky má být podle hvězd týden od 18. května. Každé pondělí s námi vysílá astrolog Tonda Baudyš. Díky za to.
2: Děkuju, zdravím.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
1: Radio Talent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
0: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května. Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio

0: počasí.
1: Úterý nás sice opět čekají přeháňky, ale taky o něco teplejší počasí. Teploty budou šplhat na 20 stupňů Celsia, což je značně nad průměrem. Historická průměrná teplota pro květen v České republice je totiž okolo 13 stupňů Celsia. A podle meteorologů budeme nadprůměrné teploty měřit po zbytek týdne. O víkendu dokonce vyšplhají až na 26 stupňů.

0: korun každý všední den jedině na Hané.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Tady to žije.

Rihana a pondělní podvečer s rádiem Hana. Venku máme stále světlo a je to proto, že jsme za půlkou května a užíváme si stále delší a delší dny. Možná jste nevěděli, že v květnu se v Česku každý den prodlouží přibližně o 2 minuty. To znamená, že právě teď zažíváme období, kdy se večery prodlužují nejrychleji z celého roku. Lidské tělo na to samozřejmě reaguje, a to tvorbou většího množství serotoninu, hormonu dobré nálady. I proto mají lidé na jaře a začátkem léta často více energie a lepší náladu než během zimy. No a my vám tu náladu ještě více vylepšujeme. Dál totiž pokračuje náš nejlepší hudební výběr. Dáme si Lucku Bílou, Pink, anebo

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
2: Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
3: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.

0: čem se píše. Od nás už víte, že v Olomouci na Tabuláku začaly opravy Stupkovy ulice a jak píše Report.cz, bude to na dlouho, bude to trvat až do srpna. Zdravíme také Kroměříž, zdejší radniční věž čeká rekonstrukce, která zahrnuje stavební i restaurátorské práce. Víc se dozvíme na webu město-kroměříž.cz. A už na konci května zamíří na Moravu cyklistický závod míru. Rozdělený je do 4 etap. Jeseník Šumperk, Uničov Rýmařov, Zábřeh Dlouhé Stráně a Krnov Šternberg. Kompletní info najdeme už teď na www.závodmíru.com. Tak se mrkněte a my už frčíme dál.
1: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Hana.

Depešáci nám dohráli, a to na rádiu Hané, může znamenat jediné. Odstartovali nám naše 80ky v 8. To nejlepší z 80. let vám budeme servírovat až do 9 večera. Stihneme toho opravdu hodně. Dáme Ahu, bude i George Michael, nesmí chybět Chris Rea, ABC, Cock Robin, Soft Cell, Bee Gees. No a teď už oblíbený Michael.

0: Své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
1: Super sraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubr Sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtarie. Bez vás to nepůjde.

0: Johana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
1: Rádio Hana.
0: Vaše věrné rádio.
2: Rádio Hana.

Zdraví na vaši noční směnu, také k domácí pohodičce anebo na cesty za volantem. Jsou tu naše 90.9, takže ať už děláte cokoliv, budeme vám k tomu posílat jenom to nejlepší z 90. let. Dáme si Boyzone, nesmí chybět ani Whitney Houston, Simply Red, Take That, Britney Spears, Lighthouse Family, Guns N' Roses, prostě jen to nejlepší z 90. Pojďte s námi vzpomínat na hity, na kterých jsme vyrůstali. Teď už taky na M People.

0: před dalšími hity se ještě kouknem na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barrandov, Nuselák směr centrum, taky pětkem a na příjezdu od Teplic tam policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá.
2: Rádio Haná.
3: Víme, jak se jezdí tady.
1: Moravu máme projetou křížem krážem
2: a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
4: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
2: Přerově kolona na tovární u autobusáku.
4: Lipník, tady je policie u stadionu.

0: Rádio Hana.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej single Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je pondělí 18. května, slavíme Mezinárodní den muzeí. V kalendáři nacházíme jméno Nataša a narozeniny má herec Karel Roden nebo režisér mimo jiné i této komedie. Poznáváte?
2: Furt králíka, každý den máme králíka.
1: Ano, Slunce Seno, tedy režisér Zdeněk Troška, dneska 73. narozky.
2: A je pinga to už nežere.
1: Ať máte den k sežrání, přeje celá naše rádiová parta v pondělí 18. května.
0: Rádio Haná, kalendárium.
3: Tohle je Rádio Haná.

0: Víte, že každá písnička, kterou jsme si oblíbili, je spojena s nějakou naší důležitou vzpomínkou? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Studio Hana. Nejlepší hudební výběr.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mě namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl,

0: unbelievable. To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Vaudiš. Tondo, jaký bude tento týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Týden je to rychlý, zejména ve čtvrtek a pátek, jako kdyby se toho dělo příliš mnoho a příliš rychle. Pro citově založené posluchače, či spíše posluchačky, tu vidíme i tendenci k zamilovávání se, chce se mi říct, do kohokoliv. I tímto způsobem je tento týden vlastně ošemetný, než kvůli potenciálně prekérní.
1: Co nám může pomoci?
2: Bylo by výhodou držet dlouhodobé cíle, vědět, kam směřuji, co chci dosáhnout, protože jinak tento týden může člověku ty hračky hodně rozházet.
1: Díky za to, zrychlený a také plný lásky má být podle hvězd týden od 18. května. Každé pondělí s námi vysílá astrolog Tonda Vaudiš. Díky za to.
2: Děkuju, zdravím.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Květnové novinky Rádia Haná.
1: Peníze létají éterem.
3: Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Haná jede v květnu dál.
4: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
5: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
1: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu.
3: A z obyčejného dne
1: může být den výherní.
4: Hrajte taky s Rádiem Haná, je to super.
3: Poslouchejte a berte prachy. Haná žije hokejem.
1: Mistrovství světa?
3: Jasně.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte

0: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pozor na falešné SMSky, oznámení o dopravním přestupku. Tak začínala SMS s výzvou k uhrazení pokuty, kterou obdržela 36-letá žena. Falešnou pokutu uhradila a pak se s podezřením na podvod obrátila na olomouckou policii.
1: Poškozená tomu uvěřila a dokonce domnělou pokutu uhradila dvakrát z důvodu, že první pokus údajně neproběhl. Žena tak přišla o 11,5 tisíce korun. Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu podvod.
0: Popisuje případ za policii komisařka Ivana Skoupilová a v podobných situacích opět apeluje na každého.
1: Znovu apelujeme na občany, aby na podobné zprávy nereagovali. Žádný státní orgán ani policie vás nebude o zaplacení pokuty informovat SMS zprávou. Než zaplatíte, informace si vždy ověřte. Zda se nejedná o podvod, si můžete ověřit také na našem webu www.panprokoukl.cz.
0: Vozovku na D46 se dává do pořádku ředitelství silnic a dálnic. Spustilo opravu asfaltu mezi Olomouckým a Jihomoravským krajem. Proto bude dálnice vedena zúžením do jednoho pruhu v každém směru. Práce potrvá 26 dní a začíná u Drysic na Vyškovsku ve směru na Olomouc.
2: Hlas lidu.
0: Prezident Petr Pavel si pohoršil v očích veřejnosti. Od občanů dostal v průzkumu agentury Stemmark průměrnou známku 2,9. O rok dřív dostal známku za své vystupování v čele státu 2,6. V hodnocení polistopadových prezidentů je nyní třetí za Václavem Havlem a Václavem Klausem.
2: Sport.
0: Aktuální česká tenisová jednička olomoucká rodačka Karolína Muchová se vrátila do první desítky světového žebříčku. Ukázal posun Karolíny z 11. na 10. příčku.
2: Počasí.
3: Úterý nás sice opět čekají přeháňky, ale taky o něco teplejší počasí. Teploty budou šplhat na 20 stupňů Celsia, což je značně nad průměrem. Historická průměrná teplota pro květen v České republice je totiž okolo 13 stupňů Celsia. A podle meteorologů budeme nadprůměrné teploty měřit po zbytek týdne. O víkendu dokonce vyšplhají až na 26 stupňů.
2: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
4: Vítám vás, přátelé, u další skvělé bondovky. Tu si vzala na paškál kočka z Michiganu Madonna Luis Veronica Ciccone Ritchie a je to zároveň poslední bondovka s hercem Piercem Brosnanem. Ve filmu si Madonna i zahrála a zajímavostí také je, že velitelské letadlo, které vidíme ve filmu úplně na konci, je regulérní Antonov AN-124 Ruslan, který byl digitálně upraven pro potřeby bondovky, protože ve skutečnosti nikdy neměl tak velkou prosklenou příď. Pamatujete? A věděli jste, že Bond získal své jméno po americkém ornitologovi Jamesi Bondovi, expertovi na karibské ptáky? V této 20. bondovce se právě ve scéně s herečkou Halle Berry vydává za ornitologa.
2: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
4: Jméno filmu pochází ze sbírky básní A Shop Charlat od A.E. Housemana. Ale od té doby, co člověk utíká, žije, aby zemřel jiný den. Tady je Madonna a další skvělá bondovka Die Another Day, rok 2002, ve volném překladu Dneska nezakal. Volume doprava.

Mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skříň a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu.

Víte, že slovo láska použili slavní Beatles 613krát ve svých písničkách? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hanna.